Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Hity.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: mám na teba chuť.
1: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
2: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
3: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
4: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vem.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na moje hru

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na Rudné ulici u Krásného pole směrem na Opavu, stala se zde totiž dopravní nehoda. A nehodu nám hlásí také Vyškov z ulice Brněnská. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější.

0: i ty nelegální. A navíc podle odhadu nelegální hazard hraje asi 13 000 mladistvých do 18 let.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín se už naplno připravuje na letošní plaveckou sezónu. Město v těchto dnech finišuje s úpravami Kališova i Vrbického jezera. Říká to mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Návštěvníci Vrbického i Kališova jezera si v posledních dnech mohli všimnout na březích obou vodních ploch větší navážky zeminy. Místa, kde se rekreanti nejčastěji pohybují, potřebují srovnat. Terén během první poloviny května upravíme a zatravníme, takže na konci měsíce, kdy sezóna startuje naplno, už bude prostor pro odpočinek a opalování ideální.
0: Brno opět rozšiřuje rezidentní parkování a s ním také zóny, kde je maximální rychlost 30 km za hodinu. Ještě v roce 2015 mohli řidiči jezdit maximálně 30 jen po 168 km silnic. Dnes už je s tímto omezením 400 km, a to i v souvislosti s rozšířením modrých zón.
1: Rádio Čas Sport.
0: Světový šampionát v hokeji se blíží. Hrát se bude od 15. do 31. května ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B spolu s Kanadou, Švédskem, Dánskem, Slovenskem, Norskem, Slovenskem a Itálií. Ve skupině A jsou celky USA, Švýcarska, Finska, Německa, Lotyšska, Rakouska, Maďarska a Velké Británie. Do osmifinále postoupí první čtyři mužstva z každé skupiny. Dnes očekáváme převážně oblačno, přidat se můžou také přehánky a teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.

No nebojte, jsme tady 7 minut po 6. Lenča Radim, Radio Čas, 7. den, 7. májový den, to znamená krátce před prodlouženým víkendem.

0: A někdy se stane, že se prostě probudíte jak po zákroku.
1: Mě překvapila reakce našeho kolegy Aleše, bylo to tak nějak týden zpátky, kdy jsi měla narozeniny to s tím nesouvisí. A od našeho šéfa si symbolicky dostala vlastně kytici lučního kvítí, ale ano. Byly tam, já mám pocit, že to byly hortenzie, že jo?
0: Jo, ale to mi nic neudělalo, to bylo úplně v pohodě.
1: No ne, ale Aleš byl s námi asi 2-3 minuty a málem padl za vlast.
0: Ano, jako. My jsme vlastně málem zabili Aleše.
1: Ano, přesně tak.
0: Ale on začal tak strašně pčikat a kýchat a slzet, že jsme se báli, že to tady neodvysílá.
1: Takže prosím vás, paní Alešová, pokud nás teď posloucháte v přímém přenosu, máme tip, kdyby Aleš někdy zlobil na kytičky, které ho trošku jako vrátí zpátky ano. Na zem, jo?
0: Takže, a to je dobré, že?
1: No, jako.
0: A je to dobré, možná je dobré si to zjistit i u svých kolegů, kdyby se člověk chtěl zbavit konkurence.
1: Jo, ale napříč barákem jako opravdu to vidím. Někdy, jako by třeba jo. I roková kolegyně Hanča, jako jakmile začátek jara, tak to hned poznáš.
0: Je to nebezpečné nosit květiny na jaře.
1: No, anebo chodit ven. Opravdu. Takže jsme si symbolicky vzali teď na chvíli sluneční brýle, doufám, že to moc nehází odlesky.
0: Ale ty máš úplně skvěle. To by teda sluší
1: mnohem
0: víc. Oni
1: jsou strašně unavené, strašně, ale já je prostě se jich nevzdávám. Jo, mimochodem.
0: Něco na styl pilotek.
1: Dívej se, to je vlastní oprava. 2 týdny zpátky mi spadly v metru.
0: Aha.
1: A ještě než si tělo uvědomilo, že spadly, tak bednář na něj šlápl, jo? Takže jsou takové celé jako rozevřené.
0: Ale já vidím tam otisk tvého palce.
1: Tam je všechno.
0: Nesmíš je nechat na místě činu.
1: Tam by nesmělo být takový to, jak to bylo, Miami, no, kriminálka Miami
0: ano,
1: a podobně.
0: Ano.
1: Ti by tam našli věci.
0: Jo, jo. A vidíš to, no, prostě nesmíš nic udělat a nechat je tam.
1: Takže lidi, 3x hepčík, pohodové ráno a za chvíli čerstvé horoskopy s Milanem Gelnerem.

0: čas v rámci těch hitů, je to taková klasika, nebudu dokonce ani říkat, jako ze které země, jenom nepadl, jsem polkl nějakou slinku, jenom Lení nebo milí posluchači, jestli poznáš interpreta této písničky v této ukázce, jo, to ještě není takové víš, nevíš, jenom letem si tam internetem už jsem taky koukal, co je nového a mě to teda hodně překvapilo, hodně. Známe od Hegerové, že jo? Ano, ano, ano.
1: Já vím, že překvapili svými pěveckými schopnostmi Hugh Jackman, Antonio Banderas a nebo dokonce i Gladiátor, jak se jmenuje ten herec, teď mi to vypadlo.
0: Russell Crowe.
1: Russell Crowe, ale ani jeden to není, že?
0: Ne, to byl prosím pěkně na státní návštěvě Arménie, přímo v Jerevanu, francouzský prezident Macron.
1: Fakt?
0: Úplně u husy na mi skočila. A mimochodem, teď jak slyšíš ty bubny, jo? Tak to si s ním jo. Na bubny zahrál prezident pro změnu Arménie.
1: Aha.
0: Takže měli prostě společnou La Bohémie.
1: Ale to je krásné.
0: A teď uvažuji od Hegerky, já mám úplně husinu, La Bohémie. Jak se to zpívalo česky.
1: Budu psát texty.
0: Já to pořád budu myslet teď.
1: Představuju teď Hanu Hegerovou na koncertě.
0: Já se vrátím, to bylo.
1: No. Ale lepší by byl ten koncert s tím tvým textem.
0: Já jsem si vyboval jenom některá slova, fragmenty a musel jsem to najít, no, takže tak. Takže buví, jak budeme ještě překvapováni, no, ale tak to je zážitek.
1: Jo, tak, no, jako, tak kdyby takhle vypadaly všechny státní návštěvy, myslím, že by nebyly žádné války.
0: Amen, amen. Teď už jenom zbývá zjistit, jak zpívá Milan Gelnar.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude dnem s větší převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Orientovat se budeme především na věci praktické, pragmatické, které budou viditelné, měřitelné. Bohužel se budou také objevovat konflikty spojené s porušováním dohod, zákonů, pravidel a tak podobně, což se následně projeví vyhrocenými emocemi. Co se týká dotyvých znamení, tak blíženci budou hýřit nápady a inspiracemi. Máhy může charakterizovat velká náladovost a vodnáři budou mít den spíše neslaný, nemastný. Berani mohou být pěkně nervózní. Lvi budou mít své emoce s konáním v souladu a střelcům by se mělo dařit při uzavírání dohod. Bíků bude všude plno. Pany se mohou chovat poněkud necitlivě a kozorozy budou spíše vyhledávat klid a samotu. Radci se mohou nadít zásadních profesních změn. Ryby mají naději na přátelská setkání a štíři se mohou potýkat s porušováním dohod a pravidel. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádio Čas, Milan Gelnar.
2: Rádio Čas.

0: Jedna hitovka za druhou na rádiu Čas, 7. májové ráno, krátce před prodlouženým svátečním víkendem a samozřejmě i dnešek zdobí v kalendáři jméno.
1: No a ty ses díval, takže ty víš.
0: Já jsem se teď podíval omylem, ale měl bych takovou nápovědu pro ty, kteří žijí, ale zase jako jenom nápovědu, jo? Kteří žijí Survivorem, ten už tě minul, že? Úplně.
1: No nebo tenhle jako, úplně. Jo, jo. Já jsem byla největší faninka a musím říct, že na tenhle, já jsem neviděla ani díl.
0: Ale spíš logisticky, jakože, logisticky.
1: No já tam nikoho neznám, mě to moc nezajímalo.
0: Jo takhle, aha jo, dobře. Tak pro ty, kteří jako ještě jo, kteří se chytli, tak můžu říct, že svátek má dneska muž, který má v těchto dnech hodně, jak se tomu říká, má to hodně na hraně, ale jak to dopadlo, to neprozradím, tak.
1: A já bych napověděla, že má svátek muž, který má jméno jako hlavní postava ve filmu Nuda v Brně.
0: To by dopadlo blbě, protože je naštěstí mu, kdo má svátek, protože jako z Nudy Brně si pamatuju jenom ten řízek a ty zuby. A vlastně ještě Pavlu Tomicovou.
1: Ano.
0: S kamarádkama, ano, že jo, ano. A podobně, ale...
1: A ještě tam byla taková ta...
0: Standa Prchlík vlastně, ano. No vlastně byl Standa Prchlík.
1: Tam byla taková ta známá scéna okřídlená Dotýkej se mě, Stando.
0: Dotýkej se mě, Stando, no. Takhle, ano. Takhle ne, přesně, ano, ano.
1: Takže víme, kdo má svátek dneska, Stanislav.
0: Ale dlouho by mi to trvalo, no. Takže prosím vás, Stáňové, užijte si svůj den 6.20 a pokud máte tak jako probolavilé na těle nebo na duši, ty jsi říkala, že jsi včera něco stáhla, jako, že to člověka i pobaví, či co? Máš pro mě něco za chvíli?
1: Mám perličku, ano, mám spíš nadpis. Mě někdy baví takové ty nadpisy, ty headliny těch článků, protože někdy to úplně stačí.
0: Tak jo, takže náš nadpis je hity, které milujete, nebo Lenka a Radim na rádiu Čas, no a za chvíli ten jeden speciální Lenčin jen pro vás.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento

0: Island.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: K tomu není co dodat, prostě zase o den blíž té velké slávě na podzim letošního roku, včetně s velkým koncertem skupiny Europe, takže ještě jednou casradio.cz, kde si konec konců, kromě předprodeje, naladíte Rádio Čas i ve světě. Tak a ten nějaký palcový titulek, který probere i ty ještě neprobrané Lení.
2: Dobře, hned ti ho řeknu. Já jsem se přeladila na mega koncert, víš?
1: Já jsem jenom říkal, jako, že tak jako jenom připomenu. To doufám, už všichni víte, ne? Všechno podstatné, jo?
2: No, 100%. 21. listopadu,
1: ano, přesně,
2: Europe,
1: tak, ano, ano.
2: A tak dále. No, zaujal mě nadpis. Cyklistka bez helmy narazila do domu v Jihlavě. Skončila v Brně.
1: já jsem měl jednou taky takový, jakoby... Něco je přeslech, to když špatně slyšíš a nevím, jako je, jak to nazvat, když jako prostě něco jenom přelítneš a špatně to přečteš, špatný přečet, víš, co myslím?
2: Ano,
1: no, jako
2: ano,
1: jako
2: ano.
1: Takže jako já bych asi možná na první dobu začal cyklistka bez hlavy narazila do domu v Jihlavě, jo?
2: No.
1: Skončila v Brně.
2: No, ale je to takové hezké, tak samozřejmě my si domyslíme tu pointu. Každopádně ten titulek mě hodně pobavil, že ve chvíli, kdy narazíte do domu v Jihlavě bez helmy, tak skončíte v Brně.
1: To je trošku jako nástupiště to tři čtvrtě v Harry Potterovi, ano, ne? A podobně, ano.
2: Já se musela hodně divit, až se probudila.
1: Dobře, ale jsem to pochopil správně, tak protože se to stalo na Vysočině, tak to jako v zranění bylo tak vážné, že musela být opravena
2: si,
1: v Brně a podobně.
2: Ano, ano, že skončila v Brně v nemocnici, ale to v tom nadpise už není.
1: Ale já teď jako chvilku budu vážný, jo, a já to zaklepu, jo, protože my jsme se s Brnem opravdu nepotkali a Lenča ví, že to vůbec nesouvisí s žádnou jako událostí, jo, prostě jenom takové vibrace, ale jedno musím říct, jako doktory máte skvěle.
2: Jo.
1: Jo, aspoň teda, já znám jako dva ústavy, kde jsem teď pobýval hodně často tady v roli jako návštěvníka a podobně a jako vím, jako, že tam jsou srdcaři a ty lidi si ňuňají, takže to je tak na okraj. Jo,
2: takže moc máváme do Brna, mimochodem Brno je nádherné město, já ho miluju čím dál víc, ale Ráďa, on se pohybuje po těch částech, to je stejné, jak kdybys řekl, že nemáš rád Ostravu, protože jsi šel jenom na Dubinu.
1: Ne, ty jsi z toho tak chytla. Ne, to bylo vždycky. Jako já jsem ho nikdy neprožíval. Myslím, že to. No a potom bohužel ano, uvítací výbor a spol, jako na nádraží, tam se nic nezměnilo. Ale tak mám to zakončit trošku veselé.
2: No, řekni,
1: to,
2: ano.
1: Ale on je to fakt jako trošku černý humor.
2: Ale tak to máme rádi.
1: Se mi to stalo.
2: Tak pojď.
1: Pak ještě jeden kolegyně, ale to už ti řeknu mimo záznam, to opravdu nemůžu. No, já jsem jednou četl studii takový krásný oslavný článek na téma Andrea Bocelli, že?
2: Ano.
1: Jo? A pokud se nepletu, tak on vlastně ten zpěv nevystudoval, on vlastně chodil buď to k nějakým jako lektorům a podobně, ale jako vlastně sám své pomocí se jako dobral tam, kde teď je, jo? Opravdu hvězda. A bylo to vlastně Andrea Bocelli, Neškolený zázrak, ten titulek.
2: Ano.
1: A jsem listoval tím jakoby časopisem a opravdu jsem četl Andrea Bocelli Neškolený zrak. přiznávám.
2: No tak, co na to říct?
1: Lenko Líšková, já mám s tebou řeč, protože ty ze mě vždycky všechno vytáhneš, řekni to, určitě to řekni a potom a hlavně pro ty kamery uděláš. Bože,
2: no to je teda.
1: Ježiši Kriste, no tak, ale tu kolegyni ti řeknu, že opravdu bokem.
2: Dobře, ne, nechceš to ještě dokážet?
1: Ne, vůbec ne.
2: Dobře,
1: ne.
2: Tak Neškolený zrak Andrea Bocelliho jako, si necháme.
1: Kdybych tuhle historku s tou kolegyní jako dal na sociální sítě, jo, jako by tento, tak mám tolik hejtů a podobně, takže to už ti řeknu.
2: Ale to zvyšuje dosah, když tě někdo nemá rád.
1: Já pořád myslím, že ty vyšší dosahy jsou jako když nás lidi mají rádi, takže dobré ráno, Moravo, takže ona řekla.

0: Tak a teď si dáme téma, které raz za čas jako na vlnách Rádia Čas dáváme a vždycky je to, nechci říct, že na vážno, ale vždycky jako je to hodně inspirativní, protože každý má trošku jiný pohled na věc. Takže Lení, na co se ptáme a kde všude se mohou naši posluchači vyjádřit?
1: Ptáme se na to, jakou profesi považujete za nejnáročnější. No a už píšete náš Facebook Rádia Čas, no a samozřejmě k dispozici taky WhatsApp 7766 12800, kde nás nejvíc potěší nějaká hezká hlasovka.
0: Přesně tak, takže WhatsAppový vy se teprve proberte, protože teď jsme to pustili do světa, takže pište, nahrávejte, co tam vidíš ty. Takhle, já si dovolím tipovat. Určitě tam budou nějací pedagogové, určitě tam budou nějací záchranáři nebo vůbec lidi ve zdravotnictví. Mm-hmm. To bývá tak hodně často, ne?
1: Olča, ano, je to tak. Olča píše lékař, hasič, záchranář, to je taková ta svatá trojice. Mm-hmm. Míša, každá profese je těžká, ale každá jinak. Každý má můj respekt, ať je to uklízečka, kuchař, číšník, lékaři, sestry, popeláři. Mm-hmm.
0: Napadá tě teď něco, co se třeba jako neříká málo, nebo říká málo právě, ale máš pocit, že?
1: Já jsem nad tím přemýšlela a mě ta otázka úplně přišla vhod, protože na první dobrou už jsme ji tady měli a já jsem říkala taky přesně hasič, záchranář, lékař a podobně. Ale já jsem zjistila ještě jednu mnohem náročnější profesi. A já si myslím, že nejnáročnější profese je ta, která tě nebaví.
0: Tak to já bych ještě poupravil, nebavit je jedna věc, to se dá nějak takzvaně občurat, no. Ale do které se netěšíš.
1: Do které se netěšíš.
0: Tak to je něco.
1: A já si myslím, že i z mé vlastní zkušenosti ta práce může být náročná hodně, třeba z nějakého úhlu pohledu, ale když tě baví, tak vlastně tu energii na to máš, že pořád ti to nějak dává smysl a nabíjí tě to. Ale přesně, když se tam netěšíš a prostě to tam jenom odsedíš a odtrpíš.
0: A nebo dokonce, když máš strach chodit do práce, no, z nějakého důvodu.
1: Tak to je podle mě nejnáročnější a nejhorší profese.
0: A ještě bych vypíchl jednu, to je spíš taková obdivná, nemusí být nejnáročnější, když někdy jo, protože mám pocit, že malí velcí psychologové jsou hodně taxikáři, teda poctiví taxikáři, a taky mám pocit, že třeba kadeřnice aspoň,
1: tak,
0: že?
1: Ano, že to je spíš terapie, než stříhání vlasů.
0: Protože no. Už jsem tak jako párkrát zaznamenali u těch barberů a podobně, že krásně poznají nianci, jako kdy na tebe mají mluvit,
1: ano.
0: A kdy tě nechají úplně být a podobně. No, no. A nebo, no. Nebo jim musí někdy prasnout hlava. Jako.
1: Ano, ano.
0: Jo? Je to tak opravdu, protože jo? Ty chodíš, já jsem v těch pánských světech, jo, a tam si zase myslím, že někde je to až moc mačo, jo, ale dřistá se tam, kam chodíš?
1: Pořád,
0: nebo, jo?
1: No ano, u kadeřníka nezavřeš pusu. Ha, ha. Já teda ji zavřu, já to nějak, mě to je jedno, já se úplně tak moc nebavím, ale, nebo ne, nebavím, není to, že bych potřebovala a vyžadovala povídání dvě hodiny.
0: Vypínám, to je jedno z mála míst, kde opravdu vypnu, já jsem schopný jako i polousnout,
1: no,
0: jakoby, jo,
1: no.
0: Takže. Což není dobré s těma krkama, jak oni pořád tě vrací tím krkem a tak dále. Takže prosím vás lidi, foťte, nahrávejte, pište, kromě Facebooku, WhatsApp číslo 7766 12800.

0: Krásné ráno, ladíte Rádio Čas ve čtvrtek 7. května 6 hodin 35 minut, aktuální čas, pokud někam spěcháte.
1: A protože i u nás platí hity, které, ne u nás, i u nás, prostě u nás platí hity, které milujete, tak teď jeden, jestli jako pochopíš v rámci toho, co si kde četla, o čem nebo o kom teď bude řeč.
0: Tak já nevím, jestli o nějaké Kateřině anebo o Mekim Žbirkovi.
1: Přesně tak, no teď jsi to řekla úplně přesně, jenom si to pospojuji, protože to byla opravdu písnička pro Katku, že jo, Katku Žbirkovou a podobně. Mekyho zdravíme tam nahoru do kumštířského nebe a už je to nějaký čas a každý má právo na lásku a já teď s dovolením... jsem nevěl šavličku nahoře, tak krásně jsem to měl připravené, tak já s dovolením pustím teď tohle, ale trošku jinak, než byste čekali.
2: Paní Morálka kráčí městem.
1: Katka konečně na sociálních sítích přiznala, že má novou lásku.
0: Ale...
1: A ta nová láska je o 31 roků mladší.
0: Ale...
1: Mladík, jmenuje se Mikuláš Focek, nebo Focko, jestli to říkám správně, tuším nějakých 8-9 let zpátky byl i finalistou Muže roku. A mi nejde vůbec o Katku, ale za to schytala neuvěřitelné hejty.
0: Proč?
1: Jo, takže ta paní Morálka kráčí městem je spíš o tom, jako, a myslím, že to tušila trošku dopředu, že ty sociální sítě jí dali pěkně zabrat, no, takže ji přirovnávají
0: to?
1: K tomu Čigonomu a kauze Brzo bohatá, že jo, a podobně s tím mladším partnerem a tak dál. No, tak jenom tak, no, jsem se chtěl podělit, no.
0: Ale pořád jsme puritáni.
1: No, pořád, pořád. A přitom pak jsem viděl doprovodný článek a kolik je takových? Lucie Bílá, teď aktuální manžel,
0: no, tak,
1: Radek, že jo?
0: Nádhera.
1: Bára Basiková má, myslím, taky, ne? Mladšího partnera. Takhle jsou ještě spolu?
0: To já nevím.
1: S tím tatínkem tam vlastně toho nejmladšího syna a podobně.
0: Každopádně, myslím si, nebo já nevím, já tomu fandím a hlavně láska nezná hranic. A zajímavé je, proč je to pořád otočené tak na ty ženy, že?
1: Uh-huh.
0: Když muž si najde mladší žabku, tak to
1: zvláštní, že, ale já vím, že 10 let už není tak moc, ale třeba Hanku Zagorovou úplně nechali být, jo.
0: No.
1: Navíc já mám pocit, že oni se Štefanem vypadali i stejně, jako tam si neviděl ten věkový rozdíl a aktuálně, a to je krásná dvojka Bára Poláková, vlastně Štěpán Urban.
0: Ano.
1: Teď tatínek jako, teď nevím, nastávajícího, nebo už mají toho potomka, čekají, že?
0: Čekají.
1: No. Tam je 14 let, že jo.
0: No.
1: No.
0: Tak proč ne? Já tomu fandím.
1: Pro boha, vždy jako...
0: A Cher má taky, ne, mladšího muže.
1: Tak Madonna, že jo.
0: A Madonna.
1: Pokračovat a podobně, ale tam už to tak nějak mávnou rukou, ale ta Česká republika. A já myslím, že jim to taky jedno, ale jakmile se prostě dostaneš někde, kde se můžeš vypsat, kde si ty svoje bolístky nebo zákon padající, jo, však víš, jo.
0: Víš, jste si někdy představuju, jak by vypadaly sociální sítě, kdyby byly povolené jenom pozitivní komentáře.
1: Hmm.
0: Že bys nemohl bys napsat hejt, mohl bys napsat jenom nějaké slovo podpory anebo něco pěkného tomu člověku. Hmm. Třeba tady na tenhle příspěvek, kdyby Katka zveřejnila, tak bys tam mohl napsat jenom Katko, moc ti to přeju, jsem rád, že jsi znovu zamilovaná.
1: No, něco takového.
0: Já, kdybych na to měla ty prachy, tak já bych takovou sociální síť založila.
1: Já jsem, když jsi začala, tak jsem měl tu myšlenku podobnou, ale trošku jinak. Já bych si chtěl představit dobu, kdy nebudou sociální sítě, jo? Protože takhle, tak chápeš, že jsme v ní žili?
0: No ano,
1: jo?
0: Já si to ještě pamatuju.
1: Jediné, co by mi chybělo, nebo takhle, vím, že horko těžko přes byly ty telefony, chodila si ke kamarádkám, jako jestli mají pevnou linku, jako dovolat se někoho, o koho máš starost a podobně, to jediné jako cením, že opravdu můžu během minuty zjistit co a jak, ale jinak.
0: No, no.
1: Jinak nervy moje, no.
0: No. No, tak my si to ještě pamatujeme. Mm-hmm. Vy, co si to nepamatujete, tak házím do ranku dobrých nápadů udělat sociální síť pouze s pozitivními komentáři.
1: Že nebyl nikde takový pokus. Víš co, já to jdu vygooglit.
0: Z toho asi není tolik peněz.
1: No ne, ano, snažili se, já myslím, že dokonce byl pokus o televizní stanice se stejným jakoby
0: zaměřením. Ale nic, že? Já vím, že existuje server Dobré zprávy, tam něco takového je.
1: Tak odkazujeme a snad i takovým pomyslným serverem v éteru i ranní dvojka Rádia Čas.
2: Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.

0: Ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, no a my jsme vás tak trošku zmystifikovali před nějakou chvilkou.
1: No ale bylo vidět, že sami jako nevíme, že si nejsme jistí, a tak když se nejsme jistí, máme WhatsApp Rádia Čas a vy nám to napíšete. Zmiňovali jsme výraznější rozdíly mezi partnery, hlavně tedy starší žena, mladší muž. Narazili jsme i na dvojici Bára Poláková, její partner, a teď jsme zmiňovali, čeká to dítě, nebo je, jako už ho mají společně a podobně, a už jsme se dozvěděli, že?
0: A my jsme si mysleli, že ještě není na světě, ale už je pan František.
1: Mladý František. Ano,
0: pan mladý tak. František. A Bára právě nedávno zveřejnila fotky z chalupy, kde s ním je, kde si užívá přírodu a ježdění s kočárkem, takže vypadají velmi, velmi spokojeně.
1: Takže lásky kopec mladé rodině, mimochodem Lenča načela a mi se to nějak nezdálo. Řekni ještě jednou ten svůj nápad.
0: Že by byly sociální sítě, kde by byly povolené jenom pozitivní a podporující komentáře.
1: Tak platí tam i aplikace? Asi platí, že jo?
0: Jo,
1: platí,
0: může být, no.
1: Tak jasně, že v Česku ne, ale ve světě už je jich dost, jo?
0: Jo.
1: Tak já budu teď mluvit trošku anglicky, ale asi nejpoužívanější je happier, to znamená šťastnější, která je opravdu aplikace a komunita zaměřená na sdílení pozitivních momentů z každého života, jo?
0: To je hezké.
1: Potom je taková good news network, takže něco jako u nás asi ty dobré zprávy a podobně. Primárně zpravodajské, ale opravdu vypíchnout to pozitivní. Potom je třeba aplikace Kindness, jo?
0: Ano.
1: Říkám to dobře, Kindness?
0: Ano, Kindness.
1: 101 ještě k tomu, když dodáte a spousta dalších. Ale samozřejmě všechno jakoby angličtina, no, ty zdroje, no.
0: Jasně.
1: Ale jsou, jo, takže tak.
0: Jak by se jmenovala aplikace pro to být šťastnější tady v Česku? Šťastníček.
1: Ňuňáme. Tečka, a počkej, aplikace není CZ, jo, takže Ňuňáme. Ňuňám app. Co?
0: Ňuňám app je dobrý.
1: Ano, a to je i dobré na rozmluvení po ránu. Tak jo, bylo 6:45, Lenča radím kdykoliv i online na cz.radio.cz.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Tak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Když kohout zakokrhá
8: a budík spustí svůj hit,
7: Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo! Na rádi

0: A je to duben, 16. duben 1996, to je ten rok a datum, kdy vyšla píseň They Don't Care About Us od Michaela Jacksona, kterou jste právě slyšeli na rádiu Čas.
1: No a už za rok jsem se narodil, to je neuvěřitelné, jak to letí, co je.
0: Mně bylo 10, když ta píseň vyšla.
1: 30 plus 10, to je kolik? Taky 29?
0: Jo. Ty 25.
1: No dokonce, vidíš, no. 9 minut a bude 7 hity, které milujete a dokonce i seriálové hity. A teď mě jenom zajímá, proč mi byla poslána tato ukázka, kterou teď budu pouštět. Souvisí to s naším tématem?
0: Souvisí to s tím, co jsem právě řekla.
1: Že ti...
0: Ne, já jsem neříkala svůj věk.
1: No počkej, tak mám pustit?
0: Pust.
2: Takže tohle bude celkem lehký. Tvůj text začíná, jmenuji se Claude.
3: Jasně.
2: Takže opakuj po mně. Je m'appelle Claude.
3: Je de couplau.
2: Zkusíme to ještě jednou.
3: Dobře.
2: Je m'appelle Claude.
3: Je de plimlu.
0: To je, jak se Joey učí francouzsky a seriál Přátelé.
1: Mimochodem, jako tleskám českému dabingu v té době. No.
0: No. A zkus si tipnout, před kolika lety se odvysílala poslední epizoda.
1: 2004.
0: To víš, takže 22 let.
1: 94 až 2004, no.
0: No, tak já to nemám tak nějak úplně v zorném poli, ale je to 22 let, kdy skončil seriál Přátelé. Mm-hmm. Tak to mi tak připomnělo, že už je mi víc jak 25. No.
1: Phoebe, tedy její představitelku Lizu Kudrou, teď vydávám v novém. Jmenuje se to Comeback v novém seriálu, kde hraje, dejme tomu, přihloupější hvězdu, která teď jako zažívá návrat, která si teda o sobě hodně myslí. Člověk viděl jenom takové nějaké reely, jsem tam něco to, ale jako zdá se, že je teď jako ve své životní formě, takže jako...
0: No. Jinak teda tu formu měl i ten poslední díl Přátel, protože samotná epizoda měla 52,5 milionů amerických diváků právě v den, kdy vyšla.
1: Já jsem tam sledoval trošku jiné věci, vlastně už celou tu poslední sérii a já moc nemám rád, když se to tají, ale dobře, protože mi se tam Monika zdála nějaká divná celou dobu, jo, a ona totiž byla těhotná už v té době, jo? Takže v té době, kdy natáčeli o těch dvojčatech a umělém oplodnění a podobně, tak se říkám, ona začala nosit strašně zvláštní věci a byla taková jako neforemná, takže na konci už vidíte, že docela jako, tak jako takhle, Monika, že spohodlněla, ale samozřejmě skrývala to nejkrásnější tajemství. Ano. Viděla jsi to?
0: Poslední díl.
1: Všichni si ona měla už i vlasy ostříhané, tak nějak jako možná, že si jí třepili v rámci těhotenství a podobně. Takže bednář prostě sledoval jako pokaždé, jak to dělají. No.
0: Já jsem viděla celé Přátelé, celých těch 10 sérií, ale je teda fakt, že už si nepamatuju všechno, protože se vracím. Když je mi nějak smutno nebo mám nějaký splín, tak si pouštím ty první samozřejmě. Těch prvních 5 sérií, to je za mě největší topovka.
1: Bože můj. A teda můj hlas pro Moniku, no, protože ona nebyla zase tak moc oblíbená. Mám pocit, že jediná nedostala ani takovou tu hlavní televizní cenu.
0: Myslím jako taky, že ne, no. Ale já jsem ji měla moc ráda a musím říct, že my už jsme v takové té rubrice To za nás, protože to byl krásný pozitivní seriál.
1: No, díky bohu, díky Přátelé, myslím, jsou ta kategorie, že To za nás neplatí, že pořád jakoby jsou
0: aktuální.
1: Hele, že bychom si mohli někdy jako v rámci léta, teď ne, ale že tady všichni budou na dovolených, že bychom si mohli udělat ten trafl. Ale
0: jo.
1: Hele, mě by to asi taky chutnalo, já bych měl reakci jako Joey.
0: Hrášek dobrý, ano, hovězí jsi, dobrý.
1: Dobrý, jo. Co?
0: Jo, klidně.
1: Jdeme do toho. Vám k snídaní dobrou chuť a užívejte další muziku s námi.
4: Rádio Čas.

0: Na co se dneska ptáme, Lení, na Rádiu Čas?
1: Která profese vám přijde jako nejtěžší?
0: Eva přes WhatsApp jako jedna z prvních vlaštovek píše, jasně, všichni píšou lékaři, záchranáři, a mě fascinují taky letečtí navigátoři na věžích. Ta zodpovědnost a zapálení pro práci, mimo záznam... Já se omluvám, vy řeknu to, chlapi v uniformách, wow.
1: No, tak jasně, jasně.
0: Víš, co si ještě myslím, že docela jako náročné na profesi, teď nemyslím možná fyzicky, ale psychicky, určitě musí být odborník nebo být přední odborník na léčbu obezity, nemyslíš?
1: Taky, no jasně.
0: Že jo, jasně. Protože jako slýcháváš spousty příběhů, musíš prosít ty lži, potom pomáhat, potom opravovat, korigovat a tak dál.
1: Já si myslím, že něco podobného je i třeba nějaká pozice na kriminálce, když vyšetřuješ.
0: Tak je znova, jo? Ale my nejsme domluveni, takže teď jsem jenom zkoušel, jako jestli to... Já si myslím, že teda jako hodně náročná profese musí být český, přední český odborník na léčbu obezity. Dobře, my máme jednou za vysílání říct... Já už to prásknu, nebudeme mít teda okénko kriminalistické, ale já jsem zkoušel, jenom jestli jsme propojení.
1: Ale já jsem se tak úplně zamyslela, říkám, ano, ono opravdu, to je náročné, on slyší ty příběhy, a moje asociace byla, a když sedíš na té kriminálce, ano, ano, a slyšíš ty příběhy.
0: A říkám, to už bych asi nezachránil, tak prosím vás jenom, ale tak jako co si budeme povídat, je to reálný život, že jo?
1: Ano.
0: Na televizi Relax, kde jsme k vidění i my dva, budou od příští středy, od 13. dávat právě videopodcasty s Evženem Machytkou, který opravdu přední odborník na to, aby ta kila šla dolů. A pokud se nepletu, jinak každou středu tedy kolem 17. hodiny, a pokud se nepletu, tak v úterý 19. bude někdy odpoledne i hostem ve studiu Rádia Čas.
1: Přesně tak, takže na televizi Relax nejenom my po ránu káva, ale potom i zdravá strava a jak nám půjdou kila dolů.
0: Jinak bude 7 čerstvé zprávy s Kristýnkou.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Stavební Nidek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Řidiči, pozor se aktuálně.

0: cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Sucho a teplé počasí zhoršují příznaky u alergiků. Nový Čín uzavírá pěší lávku přes řeku v části Žilina. Zlínský kraj finančně podpoří kulturu. Krásné ráno vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Sucho a teplé počasí zhorší příznaky u alergiků. Nejhorší

0: Morava aktuálně.
1: Novičín uzavírá pěší lávku přes řeku v části Žilina. Je totiž v havarijním stavu. Lidé budou muset chodit přes 300 metrů vzdálený most, po kterém jezdí i auta. Pokračuje mluvčí města Marie Machková.
2: Na stávající lávce se v roce 2025 propadla část vozovky. Pracovníci správy majetku nechali díru provizorně zakrýt ocelovým plechem. Přestože je lávka určena pouze pro pěší, bohužel se stávalo, že i přes zákaz po ní jezdily motorky nebo čtyřkolky. Z bezpečnostních důvodů jsme nuceni přemostění uzavřít a následně zdemolovat.
1: Zlínský kraj finančně podpoří kulturu. Na 4 výrazné kulturní projekty v regionu pošle 14 milionů korun. Podporu získají Zlín Film Festival, Letní filmová škola Uherské Hradiště a také obě profesionální divadelní scény v kraji, a to Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo Uherské Hradiště.
0: Rádio Čas, sport.
1: Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvětě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1 a jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal. Ten v

0: Ráďa se potutelně usmívá a já nevím čemu.
1: To je docela i nahlas a to už je málo kdy u mě. My párkrát, mimochodem, dobré ráno s Rádiem Čas, aktuálně 7 minut po 7.

0: v rámci, cituji, ankety o nejluxusnější nádraží na světě. Jsme na 12. místě a nutno podotknout, protože jak mě, tak tebe napadl okolní takzvaný Sherwood, že jo, taky vlastně uvítací výbor všude kolem, oni hodnotí hlavně jakoby ty budovy, což já se přiznám taky nevnímám, protože já tam prakticky nikdy nezabloudím, jo, takže...
1: Ty jsi nebyl ve Fantově kavárně?
0: No jako já tam jako nejdu cíleně, jako a když přijedu, tak se snažím jakoby okamžitě běžet na metro a podobně.
1: Ale tam je to nádherné.
0: A do té prodejny zdravé výživy vždycky chodím, protože jeden ano. čas tam měli něco, teď už to nemají. Viděla jsi tam někdy, to je to mezi náma jenom, jo, pardon, měli tam úžasné jáhlové koule.
1: Jo, a měli tam taky takový chlebíček s mandlemi, tak ten zase jsem kupovala já.
0: Teď jako je to čím dál tím dražší jako čert, ty jáhlové koule bývají málo kdy, nebo punčové taky, jakoby všechno zdravé a podobně, ježiš, no tak, no. tak na okraj, jo.
1: No, tak,
0: no jako, tak, jako ta Fantovka možná to mě proto, tak míjí, no. No, no.
1: Možná proto je na 12. místě, ne, ale opravdu hlavním důvodem je prý design a kombinace secesní Fantovy budovy a moderního interiéru a to je opravdu... Jako jo, ta Fantova kavárna a tam ta historická budova.
0: Už to mají Čečané samozřejmě.
1: Ona je rekonstruovaná a vypadá to nádherně.
0: Protože kdysi to bylo i místo srazu jako pro, dejme tomu, uvolnění za pár minut, tak dneska no. opravdu trošku...
1: A je pravda, že vlastně když jako přijedete a projdete tou historickou budovou a potom přijdete ven, tak tam... Vidíte celý ten život v plné kráse. Já jsem tam viděla úplně všechno, přátelé.
0: Párkrát je to dokonce bizárnější ne po příjezdu, ale když se vracíte bohužel zpátky ano. do reality a když přijdete tramvají a musíte z té tramvaje to vzít právě přes ten Sherwood a teď no. záleží na denní době, jo? Ale brzké ráno je teda zážitek, jo?
1: A potom i odpoledne, tam je celý život, všecko.
0: A samozřejmě se s tím počasím je to ještě divočejší.
1: Ano, ano.
0: Jo, a kdybyste chtěli pár bezva typů, to nevím, jestli jsi viděla nebo ne, já rozhodně ne, druhé a čtvrté místo to jsou 4 japonská nádraží, ne, 3, 2., 3., 4. A na prvním, snad to řeknu správně, Curych Hauptbahnhof, jo, prostě nádraží v Curychu. Takže jako kdyby vám stačilo dojet jenom tam a kochat se budovama, tak...
1: Tak jako pokud se budete kochat jenom budovou, tak i ta Praha je dobrá.
0: No to říkám, no. tak právě proto to vyhrálo, to 12. místo, jinak...
2: Dobré ráno, Moravo, jedině na rádi.

0: Tak Marku, dočkal ses. Modlitba za pátek na Rádio Čas, nový Marek Ztracený, který si to potom živě odehraje. Tuším, že 7.8. na Letné, no, to bude velké.
1: No, takže zítra nás čeká pátek. Dneska teprve čtvrtek 7. května.
0: Tak přesně tak, prodloužený víkend před námi. Lenča Radim za chvíli Víš, nevíš, to si dají holky společně s Kristínkou, teda jakože Lenča a Kristínka. Čerstvé horoskopy jsou připraveny a jenom připomeň. Připomeň, co se dneska ptáme, Lení.
1: Dneska se ptáme, které to povolání vám přijde nejnáročnější.
0: Takže pište, nahrávejte klidně i přes WhatsApp, jenom k těm horoskopům. Připomínáme, po 8. máme hosta, jo? Takže vlastně teď už je to naposledy, kdy vám Milan k tomu čtvrtečnímu dni něco řekne, tak dávejte pozor. Ty tam máš, jo, že tě bude všude plno, že
1: jo? Ano, myslím, že dneska ráno tak bylo.
0: Ale to je život sám, takže prosím vás, hlavně pohodu a zařiďte se podle toho.
2: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude dnem s větší převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Orientovat se budeme především na věci praktické, pragmatické, které budou viditelné, měřitelné. Bohužel se budou také objevovat konflikty spojené s porušováním dohod, zákonů, pravidel a tak podobně, což se následně projeví vyhrocenými emocemi. Co se týká dotivých znamení, tak blíženci budou hýřit nápady a inspiracemi. Máhy může charakterizovat velká náladovost a vodnáři budou mít den spíše neslaný, nemastný. Berani mohou být pěkně nervózní. Lvi budou mít své emoce s konáním v souladu a střelcům by se mělo dařit při uzavírání dohod. Bíků bude všude plno. Pany se mohou chovat poněkud necitlivě a kozorozi budou spíše vyhledávat klid a samotu. Radci se mohou nadít zásadních profesních změn. Ryby mají naději na přátelská setkání a štíři se mohou potýkat s porušováním dohod a pravidel. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pohodová, doufám, že pohodová čtvrteční jízda s Rádiem Čas je na 7. máje. Standům hezký svátek, jinak s vámi Lenča Líšková.
1: Radim Sebeslav Bednář.
0: A dobré ráno, Moravo, v plném proudu.
1: Krásné ráno a podíváme se letem světem internetem do Itálie. Nevím, jestli jsi zaznamenal kauzu italské premiérky Giorgie Meloniové. Jo, zaznamenal.
0: Mám ji před sebou, no. Jediné, nebo takhle nejediné, to hlavní, co cením, že to vzala s humorem a že to poslala dál, protože tohle se nedělá. Tam šlo vlastně o, dá se říct, nějaký ten politický souboj s protivníky, kteří na to šli přes internet.
1: Ano,
0: že?
1: Ano, lechtivé fotky právě byly zveřejněny na internetu tady s Giorgiou Meloniovou, ona je na nich ve spodním prádle a její odpůrci tam píšou, že teda to je hrozné, jak ona se chová a tak. Pointou je, že ta fotografie je vygenerovaná AI a ona se k tomu postavila naprosto geniálně, tu fotografii, tak jak je nazdílala a řekla, že jí teda AI v mnoha ohledech hodně vylepšilo.
0: Jo, přiznala to, jo. A mimochodem v úsměví sluší, jako v reálném životě,
1: ano,
0: že?
1: Ano. Takže
0: to.
1: Takže na to upozornila a navíc teda vyzvala všechny, aby si dávali pozor na to, co na těch sítích je, co tam vidí a popřípadě, aby jí poslali, kdyby někde zase nějaká taková fotografie kolovala.
0: Pokud jste s námi nebyli v týdnu, tak jenom připomínám, že v Mexiku teď hledali ženu 4 dny, naštěstí našli, ale málem ji nenašli, protože používali fotky z jejich sociálních sítí, které byly teda hodně upravené a ta realita byla jako úplně, to nebyla ona.
1: To nebyla ona prostě
0: to
1: vůbec.
0: Nebyla ona, no.
1: Takže toliko

0: 10% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

Čas. Je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku.

0: Za 3:30 ranní program Rádia Čas 7. května Standum, hezký svátek a speciálně dobré ráno i kolegyni Kristýnce Kubánkové. Ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Nejdřív se zeptáme na klasickou otázku, tedy pro celý dnešní čtvrtek, takže?
2: Které povolání ti přijde nejnáročnější?
1: Já obdivuju všechny lidi, co pracují rukama. Co pracují jakýkoliv manuálně, protože to já bych jako nezvládla. A samozřejmě potom třeba takový hasiči a tady tyhle ty typy povolání, doktoři, zdravotníci obecně. Mm.
0: Tak na nás nezapomeňte, přes Facebook, ale i přes WhatsApp můžete přispět, namluvit audiosprávu. My se teď omlouváme za trošku delší vstup, ale uděláme si to hravé. My jsme tak jako mimo záznam řešili i zvířata, každý máme nějakou svoji srdcovku, oblíbené zvíře. Ty jsi zmínila kromě manty, která se podobá rejnoku, jenom ať víte, tak ještě jedno zvířátko, že máš ráda. A tak jsme si řekli, pojď hádat. Je to zveřejnitelné, můžem, jo?
1: Jo, jo.
0: Tak budeme se ptát ano, ne, na střídačku a
2: jako
0: prostě,
2: co to první zvířátko,
0: přesně, co má Kristýnka nejradši za zvíře, Lení?
2: Tak má chlupy?
1: Ne.
0: Najdeme ho běžně v České republice jako v přírodě?
1: Ne.
2: Najdeme ho pod vodou?
1: Jo.
0: V české verzi to zvíře bys mohla potkat ve stáji?
2: To mi napadlo jako první.
0: Mořský koník, víš,
2: mořský koník, no.
1: A jo, úplně, co? Ne.
0: Dobře, tak jdeme dál, no.
2: Takže podvodní zvíře. Jo, a je to velké podvodní zvíře.
0: Hvězdice to není. Dobře, takže ryba?
1: Je to velryba.
0: To bylo docela rychlé.
2: To je hezké, Takže vily.
1: Ano.
0: A zachráněný vily.
1: Ano, zachráněný, hlavně zachráněný.
0: Tak jsme se hezky rozmluvili, já mám ještě jenom pár takových drobných otázek v rámci víš, nevíš, tak holky, pojďme na to.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: Tento den byl korunován českým králem Jiří z Poděbrad, v kterém století panoval. Obsáhlo to jako jedno století.
2: Já nechci říkat to, co vím o Jiřím z Poděbrad, takže, protože na to ses neptal, takže. Tak dáme 16.
0: 14, 15, 16, 17.
1: Já bych jako...
2: Dřív, že asi?
1: No právě, že ne. Ty jsi říkal 14, 15, 16, 17?
0: Století, jakoby, no.
2: Tak já jsem nebyla úplně mimo s tím 16.
1: No já bych to právě taky typla. Já bych to právě taky typla.
0: 15. století.
1: Tak ale nebyla si daleko.
2: Nebyla jsem
0: pár
2: daleko.
0: Stovek let, ano. Tak byl nazýván husitským králem, ale taky ještě jak? Husitský král a někdy, poznáš, když řeknu nápovědy? Cinkne ti to?
1: No, zkus.
0: Král cizinec, král železný a zlatý, jednooký král, král dvojího lidu.
1: Aha, tak mě to vůbec necinklo.
2: Tak já bych řekla král dvojího lidu.
0: Správně, přesně tak, ono to souviselo s tou vírou. V roce 1718 bylo založeno město, řeknu to anglicky, New Orleans. V kterém americkém státě ho najdeme? Mimochodem není hlavní město, jo, to už taky vím, to jsem nevěděl, ale prostě New Orleans, ve kterém státě, takové ty záplavy a podobně, jižanský stát. Buď to je to, mlčíte, takže mám pokračovat, jo? Buď to je to Louisiana, Alabama, nebo Mississippi.
1: Když nevíš, dej B.
2: Já taky si myslím, že B.
0: Tak A. Bojím se to říct, co je to A, Louisiana. V roce 1945 byl podepsán v Remeši protokol o úplné bezpodmínečné kapitulaci Německa. Kde Remeš najdeme?
1: Francie.
0: Tak nebudu říkat perličku o sobě, dobře, je to tak?
2: To si pamatuju. Johanka z Arku, ne? Se tam taky myhla.
0: Ano, přesně no. Tak, je tam ta historie. Dobře, děvčata, zhruba 150 kilometrů od Paříže. Dneska má 29 roků i tento muž. A myslím, že můžu prozradit taky, že není jenom zdatným zpěvákem, ale taky hercem. Takže kdo?
4: Kdo by si v mém věku kupoval CDčka, že jo? Já si je třeba kupuju, ale neznám nikoho jiného, kdo se je kupuje. A mě prostě baví ten pocit, že jdu do toho obchodu, tam si koupím.
0: Co jsi říkala, Kristýnko?
1: Adam Myšík, to je.
0: To jsi správně. To jsi řekla správně.
2: Teď jako jak jsi to řekla, tak jo, ale nepoznala bych to na první dobrou.
0: Pozor, to je ukázka z těch mladíckých let, nějakých 16 let mu bylo, jo, při tom rozhovoru.
1: To by, tak to v tu dobu jeho prime timeu jsme ho všichni milovali, takže...
2: Ano.
0: To byla nějaká písnička nebo album Parfém, ne? Nebo něco takového,
1: no něco takového to bylo, no.
0: Tento den byl slavnostně otevřen multifunkční stadion Eden. Víte, v kterém roce? Samozřejmě podle indicí, jo. Takže tento rok byla podepsána smlouva o instalaci protiraketového radaru v Brdech. Pardon, jo, říkám, jsem řekl v Brnech, málem už v Brdech.
1: Děkujeme za nápovědu, to nám pomohlo.
2: To já už teďka přesně vím.
0: Slyším mírnou ironii. Bára Špotáková, kromě evropského, trhla i světový rekord v hodu oštěpem.
2: No tak to úplně, to je jasné.
1: To je úplně jasné.
0: Proběhla olympiáda v Pekingu.
1: Není to nějak 2006, já nevím, míň?
2: 2000, já jsem byla kolem 2000.
1: 2003?
2: 2?
1: 4? Možná 5?
2: Možná 6?
1: Takže je to víc jak 6? 7? 8?
0: Správně, ano, 2008. Co ty holky neví? Tak a teď už opravdu jenom hravě, dneska je světový den hesel. Tak já na něco budu myslet, řeknu vám pár hesel, nebo dejme tomu indicí a vy poznejte, co to je. V Americe se to hraje jako password a podobně, jo? Takže říkám jenom hesla, jo? Na co myslím? Jedna věc, nebo jedno něco. Mytologie.
2: Pravidla českého pravopisu.
1: Co?
0: Pokračuju. Egypt. Kanada. Mňau. Srst.
1: Kočka.
2: Tutanchamon.
0: Bože můj.
1: Kleopatra.
0: Lenka. To bude poslední.
2: Já?
0: Ne, takže ještě jednou. Mytologie, Egypt, Kanada, mňau, srst.
1: Kočka Sphinx.
0: Sphinx, přesně tak. Mimochodem,
2: Berťa.
0: Nevěděl jsem to, ale opravdu jako byl vyšlechtěný v Kanadě.
2: Ano,
0: ano,
2: tak no, oni jsou, je kanadský Sphinx a pak je ještě jeden.
1: Zase něco, co jsme se neptali.
0: A víš, že jsem si tě prosil, Leni? Ale já jsem jí prosil má je před vstupem. Ať mi komentuje jakoby hesla, jo, přesně tak. Takže díky za splnění. A já moc krát děkuji za účast a myslím, že jsme se trošku omládli, jo, jo, bylo to hravé. Jinak, Kristýnko, krásný prodloužený víkend.
1: Vám taky děkuju.
0: Můžeš mi tykat. Naladit, sesílit, nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas.

0: dáš mi.
1: Muzika má přednost vždycky, pomalu už 28. rok s vámi, hity, které milujete. Rádio Čas a teď ráno i Lenča a Radim.
2: Krásné ráno a podíváme se do světa showbiznesu a do světa vzácných artefaktů. Nevím, jestli jsi slyšel zprávu o Lady Gaga, která koupila přes 400 kostýmů Michaela Jacksona.
1: Před časem už, no.
2: Takže vlastně tu sbírku chce uchovat i do budoucna, pro budoucí generace. Ty se tak zamýšlíš?
1: Nechci se říkat nějakou hloupost, nemá dokonce ona i práva na veškeré jeho písničky?
2: To nevím, je ale možné, myslím
1: ale
2: si,
1: někdo,
2: že ne.
1: Někdo slavný je koupil, buď to, teď nevím, jestli
2: nebyl
1: McCartney,
2: to Elton John?
1: Nebo McCartney. McCartney. Jo, je to tak? Že prostě někdo ze slavných kolegů má práva na jeho
2: ale
1: tvorbu.
2: Ale tam byla nějaká kauza s Paulem McCartneym.
1: Jo. No ale protože říkám, ať to tam jako nezašumluju zase nějak jako zcestně. No.
2: Protože myslím, že Michael Jackson vlastnil nějaká práva právě na hudbu Beatles, ne?
1: Nebo tak?
2: Tak to bylo tak, spíš, ano. To bylo obráceně, já vím, ano. Že oni na sebe v té době byli hodně, hodně naštvaní teda, Paul McCartney, Michael Jackson, ne, že?
1: Já jsem tak jako pospojovalo tisíc věcí, ano.
2: No ale to jsme prosím vás úplně jinde, já jsem se chtěla vrátit k těm kostýmům, že Lady Gaga má teda teďka velkou sbírku a dokonce jeden Čech má také obrovskou sbírku, ovšem ne kostýmu Michaela Jacksona, ale artefaktů od Freddieho Mercuryho a kapely Queen. A co je skvělé, tak tohle všechno můžete vidět na výstavě Freddy the Exhibition, která je v Maďarsku v Budapešti.
1: Kde na to bere?
2: Já nevím.
1: Kde to na to bere, protože pokud se nepletu, každý ten artefakt jako je za nemalý peníz, takže první, co mi napadlo, jako kde na to bere?
2: Ano, ten Čech se jmenuje Tomáš Hikel a říká sám, když se oznámilo, že Mercuryho osobní věci půjdou do dražby, fanoušci cítili, že se rozpadá kus jeho světa. Rozhodl jsem se tehdy, že udělám vše pro to, aby jeho příběh zůstal pohromadě.
1: Hele, ty je úplně jedno, kde na to bere, ale je to vášeň, pro kterou jako žijete a nikomu tím neubližujete a naopak jako vás to omlazuje, že? Ale s každým dalším artefaktem.
2: No, ale tak napadla mě samozřejmě úplně ta samá myšlenka. Každopádně na internetu už jsou nějaké fotografie z té výstavy a musím říct, že vypadají velmi, velmi pěkně a pokud máte rádi kapelu Queen, tak si myslím, že vás to potěší.
1: No a jinak je to tak, ať uzavřeme to pomyslné kolečko, dědicové Michael Jacksona spravují ta práva na jeho muziku a kdysi to byla jakoby i právě ta práva na Beatles, ale tam ta kauza potom šla už jiným směrem. No,
2: přesně
1: no.
2: Tak, přesně tak.
1: Tak jo, žijeme muzikou a mimochodem nezapomeňte napsat, za chvíli vyrazíme i do ulic, nejnáročnější profese. Není žádný oficiální žebříček, prostě dneska si ho děláte vy, naši posluchači, takže jak to vidíte?
3: Krupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
7: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Pohoda, pohodička, čtvrtečního rána, těšíme se na prodloužený víkend, možná nejenom na víkend, ale i na celé prázdniny a čas po něm, po nich, vám dodáme spoustu inspirace po 8. hodině, jo, po 8. máme hosty, protože pokud znáte takové výrazy jako technotrasa v Moravskoslezském kraji, nebo třeba pojezdfest, jako tak co si budem.
1: Ten nás čeká už teď v sobotu 9. května v Dolních Vítkovicích a já se na to moc těším, protože tam se vždycky dobře najíme.
0: Jo, takže ti nejpovolanější velcí srdcaři, kteří s tím mají něco společného už po 8. ve studiu Rádia Čas jako speciální hosté. No a když jsme u těch profesí a poslání a podobně, dneska sondujeme, která je podle vás nejnáročnější profese. Teď tady pípla ještě zpráva přes WhatsApp. Náročné povolání hlavně na psychiku, ti, kteří pečují a starají se o různě třeba postižené nemocné děti, taky onkologie, ústavy a třeba i zaměstnanci na moři na vrtných plošinách. Krásný den, píše Eva.
1: To jsou zaměstnání, o kterých třeba ani nevíme, netušíme, nebo máme je tak nějak mimo naše zorné pole. Takže děkujeme za každý příspěvek Facebook a taky WhatsApp 776612800 stále k dispozici.
0: Schválně, jestli se něco opakovalo i v ulicích Moravy a Slezska, kam jsme vyrazili s mikrofonem.
2: No, možná paní učitelka, protože učit v dnešní době ty děti, tak to jako nezavidím nikomu.
3: To jsou chudá takové profese, kde se musí strašně hodně přemýšlet.
4: To by člověk musel asi zkusit. Nedokážu na tady tuto otázku odpovědět.
5: Pedagogika je to těžká profese.
6: Každá a každá jiná.
7: Jedna z těch profesí bude určitě učitel, jelikož dnešní doba je poměrně složitá, co se týče sociálních médií a celkově vzdělávání mladých lidí. Ale když to mám vzít ze své profese, tak bych určitě řekl manažer anebo ředitel nějaké velké společnosti.
0: Se hodně líbila ta paní, která má asi nějakou možná smutnou zkušenost, když řekla, když musíte učit ty děti.
1: Jo. Markétka píše na Facebooku, jejich více, každá profese je v něčem náročná, kromě záchranných složek i učitel, prodavačka, popelář, každá profese má prostě svoje.
0: Takže jak je libo, napište, namluvte audio, užívejte ráno k snídaní dobrou chuť a už po 8. ve studiu Rádia Čas vzácní hosté.
8: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
9: Když někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle, já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
10: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
11: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně, a to konkrétně na ulicích Křetínská a Líšeňská, kde se stala dopravní nehoda autobusu. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Česko má příliš mnoho vězňů. Řidiče v Ostravě čekají další dopravní omezení. Jihomoravský kraj podpoří výstavbu domu pro handicapované a seniory. Pohodové ráno vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Česko má příliš mnoho vězňů.

0: Morava aktuálně.
1: Řidiče v Ostravě čeká další dopravní omezení. Začala zde totiž oprava stoletého mostu přes Hlučínskou ulici. Místem už nejezdí tramvaje a začátkem léta tudy neprojedou ani auta. Průjezd bude možný jen městský.

0: pokračuje mluvčí kraje Martina Šítková.
1: Letošní balík 20 milionů korun pomůže obcím a městům s přípravou i samotnou stavbou nebo rekonstrukcí bezbariérového a seniorského bydlení po celém kraji. V Břeclavi díky dotaci budou modernizovat dům pro seniory a ve Svatoslavi chystají projekt nového polifunkčního domu. Peníze poputují také do Centra sociálních služeb v Tišnově nebo do Boskovic, kde pokračují s přestavbou domů s pečovatelskou službou.
2: Rádio Čas, sport.
0: Šance fotbalovou ligu čekají další zápasy. Už

Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hádej, kdo přijde na snídani. Rádio Čas.
1: Krásné ráno, hádat už nemusíte, naši hosté jsou tady, když hledat, co jsme naznačili už před celou. Ve studiu Rádia Čas, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimuňáková, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno a také ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Dobré ráno.
3: Děkujeme za pozvání.
1: Oba velcí srdcaři.
4: A my jsme se na vás moc těšili, protože už máme za sebou rozhovor o festivalu Pojez. Samozřejmě teďka začneme i něčím jiným. Každopádně by mě zajímalo, jak se vám vstávalo a jak vy jste se těšili na nás.
2: Já jsem se na vás těšila. Tady je to s váma fajn. A vstávalo se mi samozřejmě jak jinak než dobře.
1: Nemůžeme nezmínit, vlastně jo, vy to můžete vidět buď to v přímém přenosu nebo taky v záznamu na našem streamu na Facebooku Rádia Čas, že jsme tak jako všichni krásně vyladění, pánové do tmava, ale dámy do růžova, bylo to neplánované, ale hlavně Šárka

0: podniků, kde se dobře najíte, ale zároveň i atraktivit, které můžete navštívit, protože i den s technotrasou v sobotu bude k vidění, bude to přehlídka vlastně těch nejzajímavějších atraktivit našeho kraje.
1: A tam bych začal mimochodem, než se napapáme bříška, nevím ani, jak jsi to měla ty, jo, ale já když poprvé slyšel výraz technotrasa, tak jsem si říkal, to není nic pro mě, bo já ty technotanečky nemusím, jo, to se přiznám, jakože jsem myslel, že to bude o ničem jiném, takže co je to vlastně zač a jak se vám daří v těchto dnech, myslím, v rámci tohohle projektu?
2: Tak technotrasa vlastně navazuje na naší historii, industriální historii, tak propojuje industriální památky a řemesla v našem regionu, vytváří pomyslnou virtuální trasu, která je ve tvaru srdce, protože po Moravskoslezský kraj a to je naše srdcovka. A co se nám daří? Daří se nám rozšířovat tu trasu. Máme tam 35 zhruba už dneska partnerů. Mám stylově i klobouk, protože jednou ze zastávek v rámci technotrasy je i návštěva Tonaku, takže můžou posluchači navštívit některé místa, které jsou v našem regionu. A protože začínáme pojezd a je to den s technotrasou, tak mohou začít rovnou v dolní oblasti Vítkovice, která je taky jednou ze zastávek technotrasy. Máme i skvělou aplikaci, kterou si můžou posluchači stáhnout zcela zdarma.
3: No mě zaujalo, že nejenom ta aplikace, ale že můžu sbírat i nějaké bodíky, že nemusím být jen tak pasivním průchozím, ale co se potom s těmi body děje a jak to vlastně funguje?
0: Tak je to klasika, jako když třeba znáte z benzínky, čepujete naftu a nebo benzín a získáváte body a pak za to získáte nějaké benefity, třeba jako merch, který tady má dneska na sobě Šárka. Já bych možná ještě doplnil, ta technotrasa bude samozřejmě prostřednictvím QR kódu i na festivalu v sobotu všude ke stažení, ale k těm přehlídkám té technotrasy bude tam třeba, to máme teď nové informace, i vláček z úzkou kolejky pravý, proti tomu i koníci, takže já bych to pojal i trošku z praktického hlediska pro maminky, někdy i tatínky v rodinách, nemusíte vařit v sobotu a můžete se pobavit krásně.
1: Já nám teda vypíchnu, že my jsme nemuseli sbírat bodíky a jako pár těch dárečků z toho merče jsme dostali, takže děkujeme za návštěvu ve studiu Rádia Čas, to se opravdu vyplatilo. To nejpodstatnější, jo, tam je to krásně přehledně technotrasa.cz a protože jedno to srdíčko máme docela blízko každé prázdniny, protože naši jsou v chatařské oblasti kousek za Žimbrovicemi a tam taky vlastně u Vajznova náhonu je to srdíčko, tak se jenom chceme zeptat, názorný příklad je nejlepší vaše srdcovka v rámci technotrasy, kde to máte opravdu hodně rádi?
2: Tak teď je to hodně složitá otázka.
1: Intuitivně, co vás první napadlo, Šárko?
2: Intuitivně, co mě napadlo? No já mám ráda i nové technologie, takže tím, že jsem z té oblasti, tak Hyundai taky stojí za to navštívit výrobu aut, protože je to tady vlastně v našem kraji, takže je to zase něco jiného a samozřejmě tam bylo i první zaměstnání.
1: A Petře?
0: No já samozřejmě masivsky nemohu neopomenout Dolní Vítkovice, kde jsem strávil 12 let, ale mám to rád, ale samozřejmě Osoblažská, teď třeba moc si užíváme se Šárkou novou osmičku, projekt ve Frýdku Místku, Flašarův důl, na vlastně trase technotrasy jsou vlastně všechna zajímavá místa, my tam ani nikoho špatného nepouštíme.
2: A možná ještě jedno doplnění, když bude den s technotrasou, tak určitě návštěvníci si můžou zkusit z krajiny Břídlice v rámci té Břídlice vyštípat nebo uštípnout, já nevím, jak to správně vyčasovat, tak srdíčko. Není to tak jednoduché, jak to vypadá, protože já jsem měla krásné hranaté srdce a potom se to muselo lehce doladit, takže přijďte a vyzkoušejte.
3: Já myslím, že vaše srdce jsou absolutně doladěná na Moravskoslezský kraj a já začínám být zase nadšenější a nadšenější a doufám, že i vy. Už za chvilku si budeme dál povídat s náměstkyní hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárkou Šimoňákovou a taky s ředitelem centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petrem Kudelou, kteří jsou našimi milými hosty.
4: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na Rádio Čas.

0: snídaně nejen hudební hity, které milujete, ale také s našimi vzácnými hosty ve studiu Rádia Čas.
1: Dnes tady vítáme náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárku Šimoňákovou. Krásné ráno ještě jednou.
2: Dobrý den.
1: A ředitele centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petra Kudelu, ještě jednou krásné ráno.
3: Dobré ráno všem posluchačům Rádia Čas.
0: Šárko, Petře, kdy naposledy jste se opravdu, ale opravdu dobře najedli a kde? Teď můžete třeba už některým dopředu přiřát polívčičku a asi víte, že se neptáme jenom tak. Jedli jste někdy, jo?
3: Já teda, jestli můžu dostat prostor, já samozřejmě tímto chci pochválit svoji manželku a tchyní, kteří vaří výborně a já nemusím vlastně
0: dobrý schodit. Tah. To je dobrý tah, ano, přesně.
3: Někde stravovat. Ale v sobotu si to samozřejmě neodpustím, takže já se třeba pravidelně najím na pojezdfestech, které děláme tady společně s kolegy.
1: A bude mít manželka a tchyně stánek na pojezdfestu?
3: Manželka jede s kamarádkama na nějakou cestu, takže já budu mít prej a mohu být na festivalu. Můžu se tam přejíst. Tak, tchyně možná přijede, říkala.
0: Šárko?
2: Manželka si udělala volno od vaření. No, já vzhledem k časovému vytížení, tak můj manžel se asi před 2 lety naučil vařit, takže vaří manžel, který taky samozřejmě velmi dobře vaří. A na poje se těším, protože vždycky můžu ochutnat něco nového a já mám nejradši to maso, proto ta růžová barva.
3: Mm. Já bych možná jenom, kdybychom mohli navodit chutě posluchačům a mohli třeba v práci kouknout na nepracovní stránky, tak pojezd.cz, tam je vlastně přehlídka všech těch šikovných podnikatelů a podniků z našeho kraje a fakt se vám jako budou zbíhat chutě, koukněte, doporučuju.
1: A na to jsem se právě chtěla zeptat, chtěla jsem se přesunout do té soboty. Představme si, že je 10 hodin dopoledne, otevírají se brány pojezdfestu, tak pojďte vypíchnout, protože to není jenom o jídle, ale bude tam i bohatý program, tak pojďme se na to podívat, jak to vlastně ten celý den bude probíhat.
2: Tak samozřejmě tím, že to je pojezdfest, tak tam bude i cooking show, některé vychytávky v oblasti vaření, inspirace pro návštěvníky a co tam máme, tak máme taky hudební program, který je připraven a
3: to, já bych možná řekl, Janek Ledecký, ten se minulý rok skvěle najedl v Beskydech a přijede, říkal, tak se na něj těšíme. A objevili jsme tady v Ostravě Adana Sancheze a jeho band, částečně složený i třeba se členů známých kapel jako Krištof a tak dále. A ti předvedou úžasný výkon, já se na ně moc těším. Adan je velký sympaťák. To se bude odhrávat na pódiu, bude se tam tedy i vařit, jak řekla Šárka. A co jsem si dneska v propozicích ještě našel, kromě ještě pro rodiny a pro maminky, pro děti, kromě koníku a toho vláčku, to mě taky zaujalo, že naši partneři z Technotrasy Hyundai tam budou mít auta a budete si moci děti ty auta pokreslit fixem, to, co by vám třeba doma úplně nedovolili.
0: Ano, my jenom připomínáme, protože pak budou ještě další termíny, ale vlastně, že jsme spojili příjemné s užitečným nebo zabili 2 much jednou ranou, takže opravdu v těsném sousedství pojezdfestu je i Technotrasa, takže se to dá krásně propojit. Myslím, že i to počasí po tom takovém teď té prostředku týdne má být taková značka ideál. No.
1: Mm-hmm. Takové příjemné. Máte objednané počasí na pojezdfest?
3: No, když kouknete na počasí v aplikaci, tak vlastně dneska možná zaprší, zítra trochu, v sobotu ne a v neděli zase jo, takže máme.
0: To je úplně značka
1: ideál. Dokonale.
0: Ještě jednou připomínáme, protože stejně jako technotrasa.cz, velmi, velmi prostě taky pojezd.cz, kde se dozvíte víc, no a za chvíli ještě jedno kolečko, protože jsou i další termíny a další vaše srdcovky, o které se chcete podělit. Mimochodem, kdybyste měli jakýkoliv dotaz, tak můžeme zareagovat i přes WhatsApp.
1: Na 7766 12800 napište zprávu a nebo taky můžete sledovat živý stream na našem Facebooku a i tam můžete přidat nějaký komentář.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Čas. Radim a Lenka. Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět, jsem na sračky.

0: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči.
1: A já to jenom krátce po půl deváté doplním. Tento pořad nám přivedl až do studia Rádia Čas náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárku Šimuňákovou, je ředitele centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petra Koudelu a ještě jednou dva velké srdcaře, a to ceníme nejvíc. Leni.
2: Krásné ráno ještě jednou do třetice všeho dobrého. My už jsme se bavili o velké akci 9. května v sobotu, pojez technotrasa nebo den s technotrasou, ale to není jediná akce, kterou chystáte. Protože pokud by někdo náhodou, což se teda nemyslím, že by se to vůbec stalo, ale nebyl tuto sobotu v Ostravě, tak může zažít Pojezfest ještě někdy?
3: Může se určitě zapsat další sobotu, která bude 12. září, udělat si tam velký vykřičník a navštívit Ostravici, a tam bude další Pojezfest. A pokud by chtěl i trošku sportu, tak může vyběhnout i na Lysou horu.
1: Ty, já a Mandolína, Adam Ďurica tam nebude chybět, pokud se nepletu, že jo, je to tak.
4: Adam Ďurica a Adam Sanchez, to bude dvakrát Adam skoro.
2: To tak. Všechno 12. září a Adam Sanchez bude i teď 9. v Dolních Vítkovicích.
4: Přesně tak, s Jankem Ledeckým.
1: Pokud nejste trošku jakoby schopni vnímat před prodlouženým víkendem, ještě jednou připomínáme, protože kolem toho se to točí nejenom pojezd.cz, ale taky technotrasa.cz. Nicméně možná bychom mohli zmínit i ty korunky, nějaké ty finance, protože přece jenom ty penízky do toho musí jít a těch oprav nebo těch vylepšováků je třeba ještě hodně. Tak představíte nám v podstatě dotační program podpory infrastruktury. Ono to zní jako košatě, ale vy srdcaři nám to umíte říct pěkně polopatě.
3: Tak já se budu snažit. Tak je to program, který vlastně má podpořit takové to zázemí, tu infrastrukturu v tom pro ty turisty, a abych to více přiblížila, tak jsou to třeba ta mola, která jsou na přehradách. Já myslím, že posluchači už měli možnost je navštívit a určitě jsme se o nich bavili i v loňském roce. Jsou to různé yoga pointy, se kterými taky se měli možnost setkat. Máme tam ta srdce, že, která jsou zajímavé fotky z toho plynou, a samozřejmě i zatraktivnění, a teď jsem chtěla říct, těch různých zastávek v rámci technotrasy, takže tam taky nám máme podporu finanční. Flašarův důl, zase se tam otevírá nová expozice, nebo která byla podpořena. Zmiňovala jsem tady měsíční lavíčky, které jsou taky na té straně Budišova nad Budišovkou nebo v oblasti krajiny Břidlice. Pamtrekové hřiště se bude zítra otevírat, to bude zrovna v Novém Míčině a mělo by se jednat o největší pamtrekové hřiště vlastně, které je v České republice, takže samozřejmě posluchači jsou opět zváni, a to konkrétně do Nového Jičína. A samozřejmě těch věcí máme spoustu, i takové ty základní nebo zásadní nebo lidsky běžné, tak jsou to různé ekotoalety a máte možnost je vidět, navštívit, zkusit, otestovat, třeba například na pustevnách.
2: Ale ono to není úplně jenom o budování nových věcí, ale i o údržbě těch, které už jsou, že? I o to je vlastně je postaráno v rámci tohoto grantu.
3: Ano, je to tak, že mohou využít i peníze na opravy, rekonstrukce a tak dále. Vlastně na všechny ty stojící prvky, nebo jak to nazvat, které už potřebují tu údržbu a souvisí s cestovním ruchem.
4: Já bych možná jenom doplnil, jsou to třeba i rolby, ještě bych doplnil tady Šárku, ale proč je to důležité, všichni to známe, když jedeme někde kdekoliv do světa, do Evropy, tak buď se nám v té oblasti, v tom regionu líbí nebo nelíbí. A podle toho se tam vracíme a utrácíme peníze. Takže jako tady se sluší poděkovat všem podnikatelům, kteří ty služby realizují, kteří takhle pomáhají vylepšovat image i kraje. A právě i kraji, nebo tady Šárce, za podporu toho, že se tím zabývají, protože ten komplex těch služeb nezajistí nikdo jiný než právě ten celek jako kraj. A proto se tím vlastně kraj zabývá, proto aby tady přijíždělo více lidí, lépe se cítili, dostali lepší služby a utratili víc peněz. To je vlastně princip celého toho počínání.
1: Šárka se tak koukala úplně bokem, ale to byla pochvála pro vás, jenom si to užijte. To je dobré, jako Petr složil. Mimochodem, jenom to bude asi překvápko, ale dává to logiku. Občas vydáváme takovou hitparádu nejnavštěvovanějších míst v České republice. A pokud se nepletu, Moravskoslezský kraj tam byl vždycky zmiňován, tak jenom jestli mi dáte zapravdu, i v rámci technotrasy je to dolní oblast Vítkovic.
3: Je to tak, jo? Je to tak a stále zaznamenáváme více a více návštěvníků, což máme ten vzestupný trend. Já věřím, že tomu bude tak i letos. Pomáhají nám k tomu festivaly a právě další akce, které probíhají tady v našem Moravskoslezském kraji. A vy jste říkal, že to je poděkování pro mě, ale já bych chtěla poděkovat úplně všem, kteří se zapojují. Tady už byli zmíněni podnikatele, ale je to celý tým, jednak MS Tourism, protože dneska tady je jenom jeden člen toho týmu, a to Petr
4: ostatní
3: Koudela.
4: Ostatní chystají festival.
3: A ostatní makají a my jsme tady s váma ve studiu. A potom je to samozřejmě i tým, který máme na krajském úřadě a bez nich by to samozřejmě nešlo, protože jedna věc je nápad, ale druhá věc je, aby to někdo dotáhl, že jo? Ne, takže fakt patřím opravdu všem poděkování.
2: Vy jste zmínila ty Dolní Vítkovice, ale je třeba nějaká oblast nebo nějaké místo, jako co považujete za takový skrytý oblast, že někam ti lidé proudí, ale něco, co prostě si říkáte, ale tohle je ještě to, co bychom chtěli zmínit, že tady opravdu to stojí za to. Máte nějaké takové místo třeba v portfoliu?
3: Pro mě je toto Soblažsko, protože většina vnímá, že tam nic není, ale tam je ten klid, ten relax a opravdu to jsou zajímavá místa a mně se velmi líbí Slezské Rudoltice, protože to, co tam ten tým lidí kolem pana starosty dokázal vytvořit a jak dneska vypadají i tím, že zasahli ty povodně, tak prostě klobouk dolů a ten můžu teď i klidně takhle udělat.
1: Takže to slova do písmene i na našem streamu na Facebooku Rádia Čas. Suma sumárum, teď nechceme být jako ve škole, ale Šárko, Petře, nevím, kdo se toho ujme, takže dneska si je 7. si povídáme, co se bude dít pozítří, protože to je to nejpodstatnější a proč je dobré tam přijít.
4: Tak,
1: a kam?
4: Tak znovu, jsou to Dolní Vítkovice, Pojezfest, už tradiční a den s technotrasou, na jednom místě vedle v sousedství mimo jiné probíhá i pivní festival, takže ryze prakticky ještě jednou nemusíte mamky vařit tu sobotu, tam se najíte, zažijete bezvadný program, je tam to spoustu pro děti, ještě tady byly zmíněny peníze, to je taky fajn, vstupné se tam neplatí, takže to je taky možná podstatné. Z vystoupení, kromě těch kuchařských a gastronomických, který bude spousta na pódiu, Janek Ledecký, Adán Sanchez, zapomněl jsem na něco, Šárko? Ty tam budeš taky mluvit, že Vaci?
3: Já se tam taky míhnu, určitě, to bych si nenechala ujít. Já bych možná ještě doplnila, kdo má rád pivo a chce se ho naučit správně čepovat, tak tam bude jedna z atraktivit právě v rámci technotrasy Radegast a ti, co měli nad 18 let nebo 18 ten daný den, tak můžou si naučit čepovat pivo a samozřejmě určitě tam nějaká ochutnávka bude.
2: Ale samozřejmě můžou návštěvníci přijít ti dospělí na to pivo a potom ale i děti na bohatý program právě s technotrasou.
3: Je to tak, ten program je určený pro děti a já myslím, že si tam každý najde tu svou část, která ho obohatí a přímě třeba i vycestovat.
1: A když ne v sobotu, tak potom ještě 12. září určitě Ostravice, příjemné opáčko, ať si prodloužíte aspoň pomyslně ty prázdniny a my doufáme s Lenčou, že dřív než do roka do dne ve stejné sestavě opět růžovo-černé velcí srdcaři ve studiu Rádia Čas.
2: Náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková byla naším hostem a také ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela.
1: Moc krát děkujeme.
4: My děkujeme vám třem, jste zvaní i posluchači, děkujeme.
3: Děkujeme za milé pozvání do studia a zároveň vás taky všechny zveme, že se uvidíme v sobotu.
1: A tak se i staň.
0: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno.

0: Já jsem musel, pardon.
1: Ráďa se cpe banánem. Cpeš se banánem?
0: A neumíš to říct hezky? Jako, hele, tak za prvé. Naši hosté dostávají ty jako banány rozkrojené, takže je to půlka banánu a kdybys řekla, já nevím, Ráďa si tady vzal šťopičku banánu.
1: Dej mi klapku, jo.
0: Který po hostech zbyl.
1: Naši hosté spoje z festivalu, tak oni samozřejmě budou toho jídla mít mnoho, tak nám tady nechali misku s ovocem a Ráďa si velmi něžně, jemně, krásně vzal jeden kousíček malinkatý banánu, který teď ladně a úplně elegantně svými ústy požvíkal a snědl.
0: Já už vím, že přesně s ní vyrobí někdo triko, Ráďa se cpe banánem. Mimochodem, mě to napadlo ráno a nechtěl jsem to říkat, ale já to asi řeknu. Dneska se vás ptáme na...
1: Jaká je nejnáročnější profese a je mi úplně jasná, co řekneš teďka?
0: A práce ve dvojici. Práce kolegy ve dvojici, ano. No, takže tak, s ženou. Takže tak. V každém případě pište dál, nahrávejte, protože za chvíli se toho ujme i kolega Aleš Klubal. Takže nejenom Facebook, ale tak naše WhatsApp číslo.
1: 7766 12 800.
0: Já myslím, že to bude i v noci budit. Ráďa se cpe banánem. Je to mimochodem krásný dvousmysl, to jo, ale...
1: A máme nový merch, to je dobrý, to se bude prodávat, to bude
0: jo,
1: dobrý.
0: Jo, jo. Já nechci ten váš hrníček, já chci to trošku Ráďa se cpe banánem. Pro mě, výborně. To nám zapiš do best of. Za 9:10, hezký nový den.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
9: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Čtvrteční ráno, chcete-li čtvrteční dopoledne. No a dneska výjimečně se mnou, s Mirkem Rašlem, nikoliž s Alešem.
1: Já úplně koukám, prosím vás, vy, co nás posloucháte, tak vidíte, že je tu jiný muž. Teď jsem tady úplně osvěřila, není tady Aleš, není tady Ráďa, ale je tady Majky. Majky, ahoj.
0: Krásné, já nevím, dopoledne, ráno, asi dopoledne,
1: dopoledne
0: už.
1: Ale krásné, ty v tom dopoledne. Budeš mít asi trochu zmatek, že?
0: Já spím ještě v tuhle dobu běžně.
1: Fakt?
0: No, já vstávám kolem 9. hodiny.
1: Kecáš.
0: Takže vy končíte a já jako začínám den.
1: Majky, řekni mi, jaké to je vstávat kolem 9. hodiny?
0: Úžasné, úžasné. Akorát já zase chodím spát kolem 1.2. Jo?
1: Takže jo,
0: já jsem fakt noční sova a já se ještě po večerech učím, takže já to mám takhle. No.
1: Takže to je vlastně úkaz toho, že my dva bychom se vlastně v reálu vůbec nepotkali.
0: To asi ne, no.
1: Tady ta úžasná událost je, že jsme se setkali dokonce za mikrofonem. Majky, prosím tě, já jsem se díval na tvé sociální sítě.
0: A je.
1: Jo, já tě trošku tak jako špehuju, protože já tě obdivuju v jedné věci, teda v mnoha, ale v té jedné víc. A to je, že ty budeš pilotem, nebo už lítáš.
0: Ještě nejsem pilotem, zatím jsem ve výcviku. Právě dneska odpoledne jdu lítat, čeká mě, prosím pěkně, první solo let. Takže proto taky tato změna. Já bych dneska, pokud počasí vyjde, měl letět poprvé sám, bez instruktora, se vším všudy, tak mám trošku bobky, co si budeme?
1: Ale tak mám, prosím tě, kde poletíš, abychom to nahlásili, abyste se dívali nad sebe, že vám něco nepadlo na hlavu, takže...
0: Je to červené letadýlko, to asi stačí říct, to je to ultralehké letadlo a bude to v Mošnově, tedy na Ostravsku.
1: Jo, tak to je tam u nás.
0: No, ano, ano.
1: Tak vynechej příbor, prosím tě, jo?
0: Dobře, já až budu padat, tak vynechám tvůj baráček, jo?
1: Každopádně teda musím říct, že i za všechny posluchače moc držíme pěstě.
0: Děkuji.
1: A já se těším, že na tvých sociálních sítích, na Instagramu nebo na Facebooku určitě se podělíš, ne? O zážitky.
0: To rozhodně, ano. Já jsem si teďka koupil kvůli tomu právě taky speciální brýle, které dokážou nahrávat video. Takže to chci všechno zaznamenat, protože přece jenom tam není nějaký prostor manipulovat s čímkoliv, takhle tak to mám na brýlích a chci si to uchovat jako vzpomínku, protože je to silný zážitek.
1: To vlastně v letadle taky musíš mít handsfree, že? To nemůžeš tím mobilem.
0: No, tam mám sluchátka, se kterýma komunikuju s věží a vlastně s kolegou, který sedí vedle mě, takže...
1: Ty budeš úplně jako James Bond v letadle. Holky. Jaký máš ten Instagram a Facebook?
0: DJ Mikey, DEEYMIKEE, je to takové složité, takže... ale Mirek Rešl, normálně vám to tam vyskočí.
1: Takže dneska odpoledne tam bude velká událost video a doufáme, že bude pozitivní a že to nikam nespadne na příbor.
0: Jako já jsem to původně nechtěl moc zmiňovat, kdyby to náhodou nevyšlo, jo, ať se o tom moc neví, ale no teď už to nejde.
1: Hele, takové antré můžeš mít jenom, když vstáváš před 9. raní. Majky, teďka s vámi dopoledne na Rádiu Čas. No a zprávy má Kristýnka Kubánková.
2: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
3: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
4: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas. Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně, a to konkrétně na ulicích Křetínská a Líšeňská, kde se stala dopravní nehoda autobusu. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější.

0: ale upozorňuje, že hlavně menším obcím mohou nová pravidla výrazně zatížit rozpočty.
1: Morava aktuálně.
0: Karviná připravuje prodej stavebních pozemků v lokalitě nad Vagónkou. Jak nám řekl primátor města Jan Wolf, je zde připraveno celkem 14 stavebních parcel.
2: Ten systém je jednoduchý v tom duchu, že to nejsou pozemky pro developery, ale jsou to pozemky pro koncové uživatele, pro lidi, kteří by měli v Karviné postavit si domek a žít. Tak je ten systém nastaven a věřím tomu, že o to ten zájem bude a že budeme moct dále rozšiřovat další plochy a hledat další lidi, kteří budou v Karviné stavět rodinné domy.
0: Prodej pozemků

0: letišti Osvobození. Jde o dočasné řešení. V budoucnu bude na místě parkovací dům.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1 a jejich

0: Krásné dobré čtvrteční dopoledne, 11 minut po 9. hodině. Od mikrofonu ze studia Rádia Čas vás v tuto chvíli zdravím já, Mirek Rešle. Se mnou samozřejmě hity, které milujete. A protože nás čeká prodloužený víkend, tak si za chviličku dáme tipy, kam můžete vyrazit. A podíváme se také na ženu, které se projevilo vzácné onemocnění, kvůli kterému neslyšela mužské hlasy. Ono to může být možná z jedné strany i výhoda, každopádně podrobnosti k tomu doplním za chvilku. Teď už posílá muziku.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Máme před sebou prakticky už víkend, čeká nás o trošku prodloužený, tak pokud ještě nevíte, kam vyrazit, tak dobře poslouchejte, protože tady pro vás mám nějaké tipy. Už v sobotu proběhnou 7. narozeniny motoparku a jedná se o adrenalinový víkend s kaskadéry, testování motorek, výšťkami a oslavou 7 let motorkářské komunity. Celá akce proběhne v sobotu a v neděli v motoparku v Ostravě. Podrobnosti najdete na našem webu cazradio.cz. No a pokud byste chtěli za dobrým jídlem, tak jak už jsme se dneska v éteru bavili, tak v sobotu můžete vyrazit na Pojezdfest do dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Tady na vás čeká gastroměstečko plné oblíbených produktů, vaření na stage, koncerty a taky bohatý program pro celou rodinu. Vystoupí například Janek Ledecký, bude live cooking show, no a vstup na celou akci je zdarma. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
8: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění, 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
1: Film Time na Rádiu Čas.
8: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: čtvrtku, posloucháte Rádio Čas, my jsme za to rádi a pojďme se podívat na jeden příběh, který se opravdu stal. Dokážete si představit, že byste se zbudili a najednou byste neslyšeli svého partnera nebo partnerku a nejenom je, ale třeba byste neslyšeli žádné mužské nebo ženské hlasy. Protože něco podobného se stalo ženě v Číně, pacientka, která je známá pod jménem Shen, si poprvé uvědomila, že něco není v pořádku, když neslyšela mluvit svého přítele. Později, když to začala řešit, jí byla diagnostikovaná ztráta sluchu s obraceným průběhem, což je vzácné onemocnění, které ovlivňuje zpracování nízkofrekvenčních zvuků. Takže neslyšela žádné muže, kteří měli takový hrubší hlas. No a lékaři se domnívají, že náhlý nástup tohoto stavu mohl vyvolat stres, vyčerpání a nedostatek spánku. A pokud se to odhalí včas, tak to je vratné. Každopádně pozor na to, protože pokud budete mít hodně stresu, budete vyčerpaní a nebudete moc spát, tak se vám může stát, že svého partnera nebo všechny muže přestanete slyšet, i když myslím si, že někdo by to docela i bral. Ode mě je další muzika, další hity, které milujete, ale ještě předtím se pojďme podívat, jak dneska ve čtvrtek bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní den bude převážně oblačný, přidají se také přehánky a teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

Budete.

0: Společnost Při čtvrtku vámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas a my se dneska ptáme, jakou profesi považujete za tu nejnáročnější. Krásnou zprávu napsala na Facebook Petra, napsala chirurgie, záchranné složky, vojáci, ale všeobecně každé povolání zaslouží respekt. Jako v pohádce Byl jednou jeden král. V textu písně je jasně k pochopení, že i popelář je důležitý, protože každý umíme něco jiného, ale respekt a úctu neumí projevit každý a ohrnuje třeba nos. Takže ať děláte cokoliv, každé povolání a řemeslo je důležité. A pod to já se také podepíšu, za mě to jsou zdravotníci, záchranáři, lékaři, hasiči, všichni v tomto smyslu, ale každé povolání má své pro a proti, každé povolání je v něčem jiném náročné. A když už tady dneska byla řeč o mém pilotním výcviku, tak třeba piloti dopravních letadel, taky za mě obrovský klobouk dolů. Pojďme se podívat také na WhatsApp Rádia Čas, tady napsal Ctibor, každá profese má své pro a proti, tak jak jsem řekl mimo jiné, a jak kdysi dávno řekl Vladimír Menšík, každá profese je krásná, když se dělá s láskou a fortelem, a tak by to taky mělo být. Dejte vědět, i vy ostatní využijte WhatsApp Rádia Čas, nahrávat můžete i hlasovky 77 66 12 800.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
2: Stavební Nidek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebním Deck platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na deck.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dvě minutky před 10. hodinou posloucháte Rádio Čas. Teď už se slovo bere Kristýna. Čekají nás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy. A v těch si povíme, že klesá zájem o stavební a technické obory.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio
1: Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
8: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
7: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
8: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
7: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
9: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
10: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
9: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
11: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
12: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
13: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
12: Pomůžeme vám elektřinu

0: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Nové Míčině na Sokolské ulici, kde se stala dopravní nehoda, a bouralo se také v Brně, konkrétně na Dukelské třídě. I tady dávejte pozor, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Klesá zájem o stavební a technické obory. Cyklobusy z Kopřivnice do Beskyd jsou znovu v provozu. Zlínský kraj finančně podpoří kulturu. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Česku klesá zájem o stavební a technické obory. Stavebnictví tak čeká personální krize. Chybět bude až 74 tisíc dětí. Rodiče ale stavební obory pro své děti neodmítají. Nemají pouze dostatek informací a konkrétní představy o tom, jak dnešní stavebnictví, studium a také následná práce ve skutečnosti vypadají.
1: Morava aktuálně.
0: Cyklobusy z Kopřivnice do Beskyd jsou znovu v provozu. Jak uvedla mluvčí města Lucie Macháčková, služba bude zajištěna ve stejném rozsahu jako v předchozích letech.
2: Od května jezdí do Beskyd jeden spoj zpátky, a to na Pustevny, dva spoje o víkendech a o svátcích, na Pustevny a na Bombálku. Během prázdnin, kdy se předpokládá největší zájem, bude jezdit cyklobus rovněž každý všední den, a to na Bílou. V uvedené dny bude jezdit také jeden spoj zpátky mimo prázdniny z Pusteven a o víkendech a během celých prázdnin Bílé.
0: Cyklobus bude jezdit až do konce září. Zlínský kraj finančně podpoří kulturu. Na čtyři výrazné kulturní

0: aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
3: Já taky ne.
2: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
3: Zahradního skřítka.
2: Ne, my jsme Milana Gilnara.
3: Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Čtvrteční dopoledne s Rádiem Čas a se mnou s Mirkem Rešlem. Samozřejmě z hity, které milujete, já za chviličku nabídnu tipy, kam vyrazit za sportem. Podíváme se také na dnešní obědovku, protože máte ještě dnes šanci získat oběd do vaší firmy zdarma a pozvu také na megakoncert. Teď už ale muzika.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Míříme do světa sportu a já tady mám pozvánku na další domácí zápas 4. Moravskoslezské fotbalové ligy. Hrát se bude v neděli 10. května v Havířově v 10 hodin 15 minut a oproti MFK Havířov nastoupí fotbalisté Pusté Polomy, tak pokud vyrazíte, přeji příjemné sportovní zážitky.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Billa klubu za 8,90. Billa, to dobré začíná u nás.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
8: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
9: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Čtvrteční dopoledne s Rádiem Čas a my dneska ještě budeme soutěžit. Máte šanci získat oběd k vám do práce úplně zdarma a nejenom pro sebe, ale taky pro kolegy. Stačí se zaregistrovat na našem webu cazradio.cz a poslouchat u vás ve firmě naše rádio. A mezi 11. až 12. hodinkou, tedy za hodinku, budu někomu z vás telefonovat a pokud zvednete telefon a prokážete, že nás posloucháte, tak posílám spousta dobrých pic. Tak buďte ve střehu, teď se pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní den bude převážně oblačný, přidají se také přehánky a teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které

Posloucháte Rádio Čas a už za pár měsíců se opět potkáme, a to v Ostravar aréně. Připravujeme mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Ale letos to bude opravdu veliké, protože tam vystoupí skupina Europe. Mimo jiné, tato skupina plánuje evropské turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown a vybrali si naše rádio, Rádio Čas, jako jediné místo v Česku, kde se letos objeví. Krom nich tam bude také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Bude to opravdu stát za to. Lístky jsou aktuálně v předprodeji na našem webu cazradio.cz, tak pokud ještě nemáte ty svoje, doporučuju co nejdříve.

0: název Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
5: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.

poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Za minutku 11. hodina posloucháte Rádio Čas. My vyrazíme na cesty a čekají nás také zprávy s Kristýnou. V těch si povíme, že Česko má příliš mnoho vězňů.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Česko má příliš mnoho vězňů. Řidiče v Ostravě čeká další dopravní omezení. Ve Vsetíně akutně chybí dárci krve. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Česko má příliš mnoho vězňů. Ve věznicích

0: Morava aktuálně.
1: Řidiče v Ostravě čeká další dopravní omezení. Začala zde totiž oprava 100letého mostu přes Hlučínskou ulici. Místem už nejezdí tramvaje a začátkem léta tudy neprojedou ani auta. Průjezd bude možný jen městským autobusům

krev nebo plazmu ve vsetínské nemocnici, získá od města jako poděkování poukaz na vstup zdarma do městských lázní nebo na koupaliště. Cílem iniciativy je nejen pomoci zajistit dostatek krve pro pacienty, ale také zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti pravidelného dárcovství. Rádio Čas.

0: Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
3: Já taky ne.
2: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
3: Zahradního skřítka.
2: Ne, myslím, byla na Gilnara.
3: Jo, tak. Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka. Rádio.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Dnešní dopoledne s Rádiem Čas, také se mnou s Mirkem Rešlem a v této hodince budeme nadělovat. Já pevně věřím, že budu rozdávat obědy, nejenom pro vás, ale také pro vaše kolegy, to se dozvíme v této hodince. Také nabídnu tipy, kam vyrazit o prodlouženém víkendu, ale samozřejmě pošlu další hity, které milujete. Zůstaňte s námi. Rádio Čas.

0: se bavit.
1: I dnes tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit. A pokud jste fanoušci dobrého jídla, jakože snad asi každý člověk ano, tak tady mám pro vás pozvánku na Pojez Fest v Ostravě. V dolní oblasti Vítkovic Pojez Fest startuje už v sobotu v 10 hodin. Vstup na celou akci je zdarma, no a čeká tady na vás gastroměstečko plné oblíbených produktů, vaření na stage, koncerty a bohatý program pro celou rodinu. Vystoupí třeba Janek Ledecký, bude tady live cooking show, tak pokud vyrazíte, rozhodně nebudete litovat. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
6: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
5: Fakt?
6: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
5: Tak jedeme.
6: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
5: Kdo na to jde?
6: Od Lesa, koupí auto od Esa.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Spousta profesí, některé jednodušší, některé složitější, to je téma, které dneska řešíme. Ptáme se, jakou profesi považujete za tu úplně nejnáročnější. A vlastně na našem Facebooku i WhatsAppu se prakticky shodujete. Pojďme se podívat na nějaké vaše komentáře. Vlaďka napsala, každá práce má své klady a zápory a taky každá práce je těžká svým způsobem a jinak. Alena napsala, pečovatelé v sociálních službách, domovy seniorů, domovy osob se zdravotním postižením, terénní sociální pracovnice a mnoho dalšího. Vlastně cokoliv ve zdravotnictví, lékaři, hasiči, záchranáři se tady objevují úplně nejčastěji a pod to já se podepíšu. Každopádně každá práce má své klady i zápory. Některé jsou těžší, některé jednodušší, ale záleží pro každého. Dejte vědět i vy ostatní, třeba co děláte a jak je to náročné, co považujete za tu nejnáročnější profesi. Teď se ale pojďme podívat na počasí a za chviličku budeme nadělovat obědovku.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní den bude převážně oblačný, přidají se také přehánky a teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Je tady obědovka a vy máte šanci získat oběd nejenom pro sebe, ale také pro vaše kolegy v práci úplně zdarma. Stačí zvednout telefon a být zaregistrovaný na našem webu casradio.cz do obědovky. No a samozřejmě poslouchat u vás v práci naše rádio. Tak já už mám Tak tady jsme se nedovolali, tak výborně. Tak já zkusím ještě jeden pokus. Tak vytáčím ještě jednou telefonní číslo někoho, kdo jste se registrovali. Uvidíme, zda se to podaří na druhý pokus. Tak pojďme na to. Tak vypadá to, že nám to ani nezvoní. No dobrý, tak do třetice všeho dobrého. Zkusíme teda ještě jednou, měla by to být teda Jana. Jo, telefonní číslo tady mám. Tak poslední pokus vytočit, nevím, jestli máme obsazené telefonní číslo, nebo se jenom nechce vytočit. A už nám to zvoní, výborně, to je dobrý základ, teď to ještě zvednout. Tak Jano, mám tady pro vás oběd, taky pro vaše kolegy. Důležité je to zvednout a prokázat, že posloucháte u vás v práci naše rádio. Měl bych telefonovat do Valašských Klobouk. A vypadá to, že se nedovolám. Tak dám tomu poslední dvě zazvonění a pak už bohužel. No, tak Jana má bohužel dneska smůlu. Nedovolali jsme se a to znamená, že nebudeme nadělovat obědovku. Je to obrovská škoda, protože ten oběd přece jenom takhle krásně před 12. i pro kolegy by rozhodně potěšil. Tak pokud i vy ostatní chcete oběd, zaregistrujte se web casradio.cz, no a poslouchejte u vás práci naše rádio. Za chviličku už další muzika.
0: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.

0: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je Malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
1: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas za 4 minuty pravé poledne. Teď už předávám slovo Honzovi. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90 a prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
9: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
10: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
11: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
10: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
12: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
13: Nehoda nás aktuálně potrápí v obci Starý Čín na Novojčínsku. Na hlavním tahu tady bourala dvě osobní auta a zdržíme se taky v Bystřici pod Hostýnem. I tady je bouračka dvou aut.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Víkend bude slunečný. Jihomoravský kraj dá peníze dobrovolným hasičům. Hokejisty čeká večer utkání se Švédskem. Dobré čtvrteční poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na víkend se vrátí slunečné počasí. Ještě dnes a zítra může místy sprchnout. V sobotu a neděli to podle televize LTV Plus opět bude na výlety. V pondělí se pak ale znovu musíme připravit na přeháňky a na tři zmrzlé se pak ochladí.
1: Morava aktuálně.
13: Ostrava bude mít další unikátní místo. Původně nepřístupné území kolem řeky Lučiny v obvodu Radvanice a Bartovice se do konce roku promění na přírodní promenádu. Na pěti místech budou mít návštěvníci přístup přímo k řece. Jihomoravský kraj podpoří dobrovolné hasiče, schválili to radní. Jednotlivé stanice dostanou až 100 000 korun, prozradila mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
14: Kraj letos z vlastního dotačního programu podpoří v obcích na 187 sborů dobrovolných hasičů, celkem 18 miliony korun. Tito lidé jsou pro kraj i pro jednotlivé obce naprosto klíčoví. Jsou to jejich sousedé, kteří přijdou pomoct jako první. A právě proto jim chceme dát do rukou vybavení, které při zásazích potřebují, ať už jde o ochranné oděvy, přilby, obuv, radiostanice nebo třeba kalová čerpadla.
1: Rádio Čas, sport.
13: Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se utkají s domácí reprezentací, která v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrála všech 9 zápasů. Utkání začne v 19 hodin. Pátek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný, místy ale může být nebe i zatažené. Sem tam taky sprchne a ojediněle se můžou v pátek objevit i bouřky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat v rozmezí od 15 do 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 12. pokračuje čtvrteční, teď už odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
15: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
16: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
17: Já taky ne.
16: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
17: Zahradního skřítka.
16: Ne, myslím, Milana Gilnara.
17: Jo, tak. Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka.
15: Rádio Čas.
18: Které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Vaším parťákem teď už ve čtvrtek odpoledne zůstává Rádio Čas a moje maličkost Mirek Rešl, samozřejmě také hity, které milujete. A my se za chviličku podíváme na to nejkrásnější nádraží, protože britská společnost All Clear udělala žebříček 20 nejluxusnějších nádraží světa. A umístilo se tady také jedno české nádraží a docela na pěkném místě, tak schválně, jestli byste si dokázali tipnout, které. Protože

0: Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Čtvrteční odpoledne, Rádio Čas, také já, Mirek Rešl a nádraží. Proč nádraží? Protože britská společnost All Clear udělala žebříček 20 nejluxusnějších nádraží světa a objevilo se tady také jedno české nádraží. A to byste asi nevěřili, já teda rozhodně ne. Je to pražské hlavní nádraží, přezdívané pražský Sherwood a umístilo se na krásném 12. místě s 61 body. 12. místo, 12. nejkrásnější nádraží. Moc tomu nerozumím, ale dejme tomu. Hlavním důvodem je prý design a kombinace secesní Fantovy budovy a moderního interiéru. Na prvním místě skončil Zurich, a teďka to řeknu 100% špatně, ale měl by to být Hauptbahnhofen. Myslím si, že nějak tak by se to mělo číst. A 83 bodů, takže české pražské nádraží ztrácelo jenom 22 bodů do prvního místa. No a druhé až čtvrté místo obsadila japonská nádraží. Tak asi klobouček dolů. Tak pokud budete zase někdy v Praze na nádraží, tak myslete na to, že jste na 12. nejkrásnějším nádraží na světě.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tady se vám blíží splátečka a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Tak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
9: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
10: Hity, které milujete.

0: Společnost vámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas. Za chviličku se podíváme na počasí, ale ještě předtím pojďme do dnešního rána, protože tak jako každý den i dneska probíhalo Víš nevíš, a vy si můžete takhle při čtvrtku před prodlouženým víkendem ověřit, kam sahají vaše znalosti, a schválně věděli byste třeba, v jakém roce byl otevřen stadion Eden, protože i o tom byla řeč.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš nevíš.
3: Dneska má 29 roků i tento muž.
4: Kdo by si v mém věku kupoval CDčka, že jo? Já si je třeba kupuju, ale neznám nikoho jiného, kdo si je kupuje. A mě prostě baví ten pocit, že jdu do toho obchodu, tam si koupím.
3: Co jsi říkala, Kristýnko?
5: Adam Myšík, to je.
3: To řekla správně. Tento den byl slavnostně otevřen multifunkční stadion Eden. Víte, v kterém roce? Samozřejmě podle indicí, jo. Tento rok byla podepsána smlouva o instalaci protiraketového radaru v Brdech. Pardon, jo, říkám, jsem řekl v Brnech, málem už v Brdech.
5: Děkujeme za nápovědu, to nám pomohlo.
6: To i to já už teďka přesně vím.
3: Slyším mírnou ironii. Bára Špotáková, kromě evropského, trhla i světový rekord vhodu oštěpem.
6: No tak to úplně, to je jasné.
5: To je úplně jasné.
3: Proběhla olympiáda v Pekingu.
5: Není to nějak 2006, já nevím, 4? Možná 5?
6: Možná 6?
5: Takže je to víc jak 6? 7? 8?
3: Správně, ano, 2008. Co ty holky neví? Tak a teď už opravdu jenom hravě. Dneska je světový den hesel. Tak já na něco budu myslet, řeknu vám pár hesel, nebo dejme tomu indicí, a vy poznejte, co to je. Mytologie.
6: Pravidla českého pravopisu.
5: Co?
3: Pokračuju. Egypt, Kanada, mňau. Srst.
5: Kočka.
6: Tutanchamon.
3: Bože
6: můj. Kleopatra.
3: Lenka. Srst.
5: Kočka Sfink.
3: Sfink. Přesně tak. A já moc krát děkuju za účast a myslím, že jsme se trošku omládli. Jo, jo, bylo to hravé. Jinak, Kristýnko, krásný prodloužený víkend.
5: Vám taky děkuju.
3: Můžeš mi tykat.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
7: Dnešní den bude převážně oblačný, přidají se také přehánky a teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas.

0: Čtvrteční odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem a já tady mám pro vás ještě pozvánku do Olomouce, protože tady dneska poslední den probíhá olomoucký pravý studentský majales. No a pokud vyrazíte, tak se samozřejmě můžete těšit na skvělou muziku, workshopy, tetovací zónu, masážní zónu, ale třeba také blešák. Celá akce probíhá okolo olomouckého letňáku a zbrojnice. No a večer, jak je zvykem na majalesech, koncerty kapel, především vystoupí kapela Trocha klidu, skvělí kluci, kteří přednedávnem byli taky hosty tady u nás v Éteru Rádia Čas, tak rozhodně doporučuju. A vystoupí i Vypsaná fixa a Electric Man. Takže olomoucký studentský majáles rozhodně doporučuju, pokud ještě nemáte plány na dnešek a prodloužený víkend. Krásné odpoledne, teď už další skvělá muzika a hity, které milujete.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
5: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
6: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna. Zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.

0: I krátce před 13. hodinou posloucháte Rádio Čas. Já už v tuto chvíli předávám slovo Honzovi. Čekají nás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy. No a po 13. už se na vás těší Aleš Klubal.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
5: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
4: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
6: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
7: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
8: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
9: Problémy jsou právě teď v Jablunkově na Frýdecko-Místecku. Na nádražní ulici se srazila dvě osobní auta. Pozor si musíme dávat taky v Bystřici pod Hostýnem na průtahu obcí. I tady je bouračka.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Dálnice v Česku jsou zasypané odpadky. Porubská hlavní třída ožije s dílkem. Fotbalisty olomoucké Sigmy čeká utkání s pražskou Bohemkou. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. České dálnice zasypávají odpadky. Podél autostrát i na odpočívkách jich podle správců cest přibylo za 5 let o čtvrtinu. Navíc poslední dobou se úklidové čety často setkávají i s nebezpečným materiálem, třeba akumulátory.
10: Morava aktuálně.
9: Hlavní třída v Ostravě Porubě opět ožije s dílkem. Už od 12. do 26. května nabídne přehlídku nápadů lokálních tvůrců. Více nám k tomu prozradí mluvčí radnice Martin Otipka.
11: Jedním ze specifik celého projektu je, že autoři své produkty prezentují ve speciálních designově upravených kontejnerech. Další výhodou je, že obyvatelé i návštěvníci našeho obvodu se mohou seznámit s tvorbou menších podnikatelů a ti se mohou inspirovat od sebe navzájem. Důvodním znakem akce je i pestrost. Lidé tak na dílku najdou módní značky, výrobce kvalitních pochutin a řada dalších zajímavých lidí a organizací.
9: Dětská nemocnice v Brně chystá rekonstrukci. V plánu je opravit pavilon S, ve kterém je infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Práce začnou v červnu a potrvají rok. Po dobu oprav klesne počet lůžek i kapacita pro ubytování rodičů.
10: Rádio Čas, sport.
9: Fotbalisty olomoucké Sigmy čeká další domácí zápas. Už tuto neděli v rámci šance ligy přivítají tým Bohemians Praha. Nedělní utkání začne v 15 hodin. A volný pátek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný. Místy může být zítra nebe i zatažené. Čekají nás občasné přehánky a objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají v pátek pohybovat od 15 do 19 stupňů. Tolik zprávy, po 13. pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Alešem Šklobalem.
10: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
13: Já taky ne.
12: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
13: Zahradního skřítka.
12: Ne, my jsme byli na Gilnara.
13: Jo, tak. Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka.
10: Rádio

Hezké odpoledne s Rádiem Čas od Aleše Šklobala, taky dneska se hlásím jako ten parťák a společník. My si společně dáme muziku, pozvu na zajímavé akce, stejně jako kolegové i já budu vyzvídat na naše téma a to, které povolání je podle vás nejnáročnější, takže schválně, kdo to bude ten, kdo zachraňuje životy, já nevím, vzdělává budoucnost, anebo ten, kdo přežije tu pondělní poradu bez ztráty nervů. Tak nechám to na vás, to je úplně jasné, pište Facebook, WhatsApp, já zahraju a rovnou hity, které milujete a za chviličku pozvu do Havířova na fotbal. Zůstaňte s námi. Jo, a pokud už vám třeba teď začíná ten prodloužený víkend, tak schutí do toho a na plné pecky. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas, Čas, kam za sportem.
1: Pokud jste na fotbálek a fandové rychlého míče, tak tohle je určitě výzva. Fotbalový klub MFK Havířov zve všechny fanoušky na další domácí zápas čtvrté Moravskoslezské fotbalové ligy. Hraje se tuto neděli, tedy 10. května od 10.15 a domáci přivítají fotbalisty Pusté Polomy. No a já k tomu přidám, užijte si zápas neděli zpátky. Hity, které milujete, jsme Rádio Čas.

0: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
3: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
4: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
5: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
0: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Čas stále s vámi a jsem rád, že u vás hrajeme a že už vám třeba děláme toho parťáka na prodlouženém víkendu. Ale já tady mám pozvánku od mých kolegyň, jsou to Eva Rigler a Lenka Líšková. Každý čtvrtek, to znamená i dnes, mají pro vás pořad Ženy v čase. I dneska to bude konkrétně o moudě, radách našich babiček. No, prostě ženský život má mnoho podob. Ženy v čase, dneska od 18 hodin a pokud nestihnete, tak potom v repríze sobotu po 8 hodině. Teď ale zpátky hity, které milujete, jsme Rádio Čas. Klidně volume. Volume doprava.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Volný pátek bude podle předpovědi proměnlivý. Obloha by měla být polojasná až oblačná. Místy bude ale zítřek i zatažený a může i sprchnout. Nejvyšší teploty se v pátek mají pohybovat v rozmezí od 15 do 19 stupňů.
4: Hity, které milujete.

0: Z Rádia Časy dnes já vyzvídám, jakou profesi považujete za tu nejnáročnější. Ono, podle různých světových průzkumů se mezi ty nejnáročnější profese pravidelně řadí samozřejmě lékaři, hasiči, piloti, třeba také pracovníci záchranných složek. Jinak, jak jsem se dozvěděl, tak třeba v Japonsku je za extrémně náročnou práci považovaná práce kancelářských zaměstnanců. Tady se totiž tak hodně pracuje, oni jsou tak hodně pracovití Japonci, že tady dokonce hrozí smrt z přepracování a ten syndrom vyhoření je tady na bílé dni. Tak ale jak to vidíte vy, a já to vezmu z WhatsAppu, a je s námi Eva, a Eva píše: podle mě je náročné povolání hlavně na psychiku. Ti, kteří pečují a starají se o různě postižené nemocné děti, zvláště na onkologii a v ústavech, a také třeba zaměstnanci na moři a na vrtných plošinách. Později o tom budu mluvit, právě o námořnících, že to je velmi těžká profese. Honza se připojil a píše: horník, Jindra napsal hasiči, a Věrka: doktor, vracet životy, zachraňovat, náročné na psychiku a obrovská zodpovědnost. Je tady palec nahoru, jsou to borci. Tak jakou profesi považujete za tu nejnáročnější? Facebook, WhatsApp, já to zase vidím z Rádia Čas na hity, které milujete.
1: Těšíte se na sezónu?

0: Lintel, toaletní papír, 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Které milujete. Rádio Čas.

0: Čtvrteční odpoledne s rádiem Čas, no, za kolečko budu už posílat muziku i na prodloužený víkend. Od Aleše Šklobala vydařené odpoledne, za pár minut opět na naše téma, tedy nejnáročnější povolání. A teď mám pro vás zprávy s Honzou Gabelčíkem, bude 14 hodin, jsme rádio Čas.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
9: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě po Martinovské ulici ve směru na Martinov. Teď neprojedeme, jezdí se objížďkou. Problémy jsou taky v ostravské části Krásné pole. Na příjezdu od Poruby a Velké Polomy se staví kruhový objezd. I tady se jezdí odklonem. A dále jsou problémy taky ve Zlíně. Na výjezdu na Malenovice tady se stala dopravní nehoda. Bourala tady 2 osobní auta.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Česko trápí extrémní sucho. V Kroměříži se bude lépe parkovat. Fotbalisté ostravského Baníku B v neděli přivítají Ústí nad Labem. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gabelčík. Česko zažilo v dubnu jedno z nejsušších období v historii měření. Počasí se ale v prvním květrovém týdnu změnilo a do některých oblastí přineslo dlouho očekávané srážky. Do konce měsíce jich ale může po celém Česku opět ubývat.
10: Morava aktuálně.
9: Opava nabízí k prodeji další pozemky. Magistrát bude zájemce o parcely v nové městské čtvrti Stromovka vybírat losováním. A to v případě, že bude více zájemců o jedno stavební místo. V první etapě nové majitele najde celkem 54 pozemků. Kroměříži bude parkování jednodušší a přehlednější, a to díky informačním panelům. Město nechá chytrým systémem monitorovat parkoviště ve městě. Podrobnosti dodává místostarosta Jan Hebner.
11: Město Kroměříž tyto parkovací cedule nemělo. Do konce června se ta situace změní a budeme instalovat první parkovací cedule, které budou aktivně ukazovat počet volných parkovacích míst. V první fázi budeme měřit počet parkovacích míst na Velkém náměstí a na Riegerově náměstí. A pokud se to vyhodnotíme tak, že to skutečně přispívá k usnadnění parkování Kroměříži, budeme dál tento systém rozšiřovat například na Bejvanovského.
10: Rádio Čas, sport.
9: Druholigové fotbalisty Ostravy Baníkovské Bčko čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už tuto neděli přivítají hosty z Ústí nad Labem. Nedělní zápas začne o 14:30 odpoledne. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný, místy bude nebe zatažené. Čekají nás taky občasné přehánky. No a nejvyšší teploty se mají u nás na Moravě a ve Slezsku zítra pohybovat od 15 do 19 stupňů. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
10: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
0: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
12: Já taky ne.
0: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
12: Zahradního skřítka.
0: Ne, myslím, Milana Gilnara.
12: Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka.
10: Rádio Čas.
13: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Které povolání považujete za to nejnáročnější? Taky po 14. se zeptám a po 14. samozřejmě vy vysíláte s námi jako třeba Míša a ta píše, každá profese je těžká, ale každá jinak. Každý má svůj respekt, ať je to uklízečka, kuchař, číšník, lékaři, sestry, popeláři. Velká pravda. Alena napsala, pečovatele v sociálních službách, domovy seniorů, domovy osob se zdravotním postižením, terénní sociální pracovnice, tak i tady samozřejmě klobou dolů. Naše debata Facebook, WhatsApp, kde byste měli chviličku, napište, zapojte se třeba i hlasovkou 77 66 12 800, které povolání považujete za nejnáročnější. Otále Šeško byla vydařené odpoledne před prodlouženým víkendem a pokud na rádi mlsáte, tak za chviličku budu mít pro vás pozvánku na hezky rozmlsanou akci. Zůstaňte s námi s Rádiem Čas.
1: Rádio Čas.

0: se bavit.
1: Tahle akce bude doslova a do písmene rozmazlovat chutě. Je to Itálie na Pivovarském dvoře v Rožnově pod Radoštěm. Rožnovský pivovar vás zve tuto sobotu na pravou Itálii. Dobroty z celé Itálie, muziku a zábavu po italsku. Tady se to dá pořádně rozjet a zapomenout na starosti a samozřejmě také vyčistit hlavu. Takže užívejte, bavte se a dobrou chuť. A z rádia čas k tomu hity, které milujete.
0: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Megakoncert s Rádiem Čas, ano, to je vždycky ta parádně hudební jízda, zážitky, na které se nezapomíná hodně dlouho. Tak letos hodně silná line-up gratulantů, exkluzivně s námi bude skupina Europe. Ano, zastaví se v rámci svého světového turné k jejich albu Final Countdown, to už slaví pozoru 40, jak to letí. A bude to jediný koncert v Česku, takže absolutně exkluzivní. Budou hrát víc než hodinu a k tomu také špička naší hudební scény. David Koller, viděl jsem jeho koncert, famózní. Olympic, rovněž jsem viděl koncert, taky famózní. Lenny bude s námi, také jsem byl na koncertě, také doporučuju. No a náš speciální host to bude Marpo. Jinak platí 21. listopad, tady si nic neplánuje. Buďte u toho s námi, listky koupíte přes casradio.cz a teď ještě stále vyberete ty nejlepší. Své Rádio Čas, tady jsou další ty, které milujete. A pozor, já za chviličku povím, co to znamená, když ženy řeknou, nemáme nic na sebe. Tohle mě pobavilo, věřím, že pobaví i vás. Tak a jak bude bavit počasí?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Volný pátek bude podle předpovědi proměnlivý. Obloha by měla být polojasná až oblačná. Místy bude ale zítřek i zatažený a může i sprchnout. Nejvyšší teploty se v pátek mají pohybovat v rozmezí od 15 do 19 stupňů Celsia.

0: put your blame on me.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Pánové, schválně už jste od vaší ženy, přítelkyně, slyšeli hlášku nemám co na sebe, a tak co to znamená? Co znamená, když ženy řeknou nemáme co na sebe? V průzkumu, který proběhl, se tedy ženy svěřily, že mají většinou 4 kabelky, které skutečně nosí. Průzkum říká, že žena má ve své skříni 12 kousků oblečení, na které tak trošku se dá prach, protože jsou buď malé nebo velké. V šatníku běžné ženy najdeme také 31 svršků, 9 kalhoty, 9 sukní, 7 šaty a 6 kabelek, 3x tenisky a 4x boty na podpatku. No a z toho pravidelně ženy nosí 1/5. Tak už je mi jasné, odkud se vzalo to moudro, miláčku, tebe je raději živit než šatit. Já to ale zpátky vidím na ty hity, které milujete. Ať už jste v práci, nebo už vám začal ten prodloužený víkend, tak prostě ať nám to jde společně od ruky, ať hity baví a Rádio Čas je tím skvělým společníkem. Tak jdeme za muzikou.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
4: Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
7: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do 2. dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
9: www.podpovrchem.com.
8: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: Hity, které milujete. Čas.
10: Radio Čas.

0: Končí ranní sveny, cestujeme domů, jedeme pro děti do školy, chystáme třeba večerní grilovačky, domlouváme párty. Ano, pomaličko začíná prodloužený víkend, takže ať se vydaří. Od Aleše Školbala báječné odpoledne a do něj novinky ve zprávách od kolegy Honzy Gabelčíka a bude 15.
1: Stavební Nidek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Decfoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dec platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Decfoam zdarma. Více na Dec.cz.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
5: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
6: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
5: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
7: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
8: Vážná nehoda se teď řeší v Ostravě na Horní ulici. Osobní auto tady srazilo chodce, na místě zasahují záchranáři. Bouračka dvou aut nás potrápí v Kroměříži na ulici 1. máje. Dvě auta se srazila taky v Bílovci v ulici Dukelské. S komplikacemi musíme počítat i v Olomouci na výjezdu na Mohelnici na ulici Pražské. Tady bourala hned tři osobní auta. A problémy jsou taky ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku na výjezdu na Huštěnovice. Tady probíhá čištění vozovky.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Elektřina v Česku patří k nejdražší v Evropě. Zlínský kraj podpoří rozvoj venkova. Beach volejbalové páry čeká nabitý program. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Cena elektřiny v Česku patří k nejvyšším v Evropě. Podle statistik Eurostatu jsme ve druhé polovině loňského roku byli na 6. místě. Naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem a stejný trend by měl pokračovat taky letos.
9: Morava aktuálně.
8: Bohumín se už naplno připravuje na letošní plaveckou sezónu. Město v těchto dnech finišuje s úpravami Kališova i Vrbického jezera, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
10: Návštěvníci Vrbického i Kališova jezera si v posledních dnech mohli všimnout na březích obou vodních ploch větší navážky zeminy. Místa, kde se rekreanti nejčastěji pohybují, potřebují srovnat. Terén během první poloviny května upravíme a zatravníme, takže na konci měsíce, kdy sezóna startuje naplno, už bude prostor pro odpočinek a opalování ideální.
8: Zlínský kraj podpoří venkov. Na jeho rozvoj dá letos více než 42 milionů korun a podpoří 660 projektů. Peníze pomůžou menším i středně velkým obcím zlepšit infrastrukturu, veřejná prostranství nebo zázemí pro každodenní život.
9: Rádio Čas, sport.
8: Elitní české beach volejbalové páry čeká nabitý program před turnajem Pro Tour Elite v Ostravě, který pro ně bude spolu se srpnovým mistrovstvím Evropy v Polsku jedním z vrcholů sezóny. Se příští týden rozehrají v Číně. A zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný, místy zatažený, sem tam taky sprchne. Objevit se můžou taky bouřky, no a nejvyšší teploty se mají v pátek pohybovat v rozmezí od 15 do 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Alešem Školubalem.
9: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
12: Já taky ne.
11: Teď já jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
12: Zahradního skřítka.
11: Ne, myslím, Milana Gilnera.
12: Nikdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka.
9: Rádio.

Jsem rád, že ladíte Rádio Čas od Aleše Škobala, vydařené odpoledne, a pokud už nic nemusíte, odstartoval vám prodloužený víkend, tak samozřejmě užívejte volného času, je tak málo. Tak dneska se také bavíme o nejnáročnějších povoláních a tady patří určitě i námořníci. A já vás tedy za chviličko pozvu na jednu legendární loď, ta její první plavba nedopadla dobře. Tipněte si... Ano, ano, je to Titanic. Tak já vám povím, kolik byste v přepočtu zaplatili za lodní lístek, kdybyste tedy na lodi jeli. Teď to vyladím z Rádia Čas hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas je s vámi a protože dneska probíráme ta nejnáročnější povolání, tak já bych tam zařadil, a já už jsem o tom před malou chviličkou mluvil, i práci námořníku, co si budeme od pradávna těch tragédií na moři bylo požehnaně. Třeba takový legendární Titanic, první a současně poslední plavba Titaniku, se už přes 100 let rozebírá ze všech možných úhlů. Já bych se teď na tuhletu plavbu podíval okem peněženky, protože mi to tady tak krásně vyskočilo, kolik bychom tady za tuto plavbu dali. Plavba, kdybychom se dostali na loď, jo, ta byla přeplněná, tak ta jízdenka nebyla levná. A tak víte co, pojďme to propočítat na dnešní ceny, kterou palubní vstupenku bychom si na dnešní ceny tady s naším platem mohli dovolit. Tak vůbec ta nejdražší jízdenka na Titaniku, tak to měl obchodník z pozemky, investor John Jacob Astor. Za apartmán zaplatil 224 liber, což by asi dneska vycházelo na nějakých 700 000 korun.

0: korun. Cenové rozdíly mezi první a třetí třídou nebyly až tak výrazné. Ceny se pohybovaly těch nejlevnějších jízdenek první třídy od těch 25 liber, což bylo zhruba, když to propočítáme, 90 tisíc korun. A ty úplně nejlevnější jízdenky pro cestující třetí třídy stály 8 liber, tedy dnešních 28 tisíc korun. Jinak děti platili poloviční ceny. No, nic levného a navíc ten konec, jo, co se bude povídat. Tak raději víte, co příjemnější věci, hity, které milujete a možná už vám začal prodloužený víkend, takže užívejte. A já k tomu samozřejmě přidám muziku, kterou milujete, hity, které milujete. No a za chviličku připomenu naše raní Víš, nevíš.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Tak a jsem zase zpátky. Dneska se ptáme na Rádio Čas na nejnáročnější povolání. Schválně zkuste si tipnout, které to je celosvětové. Já chviličku nechám. No a pokud jste typovali neurochirurgie, tak máte pravdu. Ano, chirurgové operují mozek, míchu, chyba 1 mm může znamenat samozřejmě ochrnutí nebo dokonce smrt. Studium, specializace trvá až 18 let, musí zvládnout obrovský psychický tlak a dlouhé operace 10-20 hodin a potřebují špičkovou jemnou motoriku, koncentraci a odolnost vůči stresu. Tak věřím tomu. Další povolání, které jsou tady v řadě, je hasič, pilot, řídí letového provozu. A teď vy, jak to vidíte vy, Jana píše chirurg, ano, teď jsme o tom před malou chvíličkou mluvili. Lukáš napsal hasič, záchranář, mají můj obdiv. A Hanka je to tady s úsměvem a to je taky dobře. Podle mého manžela je nejnáročnější práce ležet na gauči. Ano, máme prodloužený víkend, nebo už pomaličko začíná, tak tady se upracujeme v tomto směru. No a s úsměvem to bylo podáno i v našem Víš nevíš, takže dneska to byly Lenka, Radim, Kristýna a klidně se k ním přidejte.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Dneska má 29 roků i tento muž.
4: Kdo by si v mém věku kupoval CDčka, že jo? Já si je třeba kupuju, ale neznám nikoho jiného, kdo se je kupuje. A mě prostě baví ten pocit, že jdu do toho obchodu, tam si koupím.
3: Co jsi říkala, Kristýnko?
5: Adam Myšík, to je.
3: To řekla správně. Tento den byl slavnostně otevřen multifunkční stadion Eden. Víte, v kterém roce? Samozřejmě podle indicí, jo. Tento rok byla podepsána smlouva o instalaci protiraketového radaru v Brdech. Řekl v Brnech, málem už v Brdech.
5: Děkujeme za nápovědu, to nám pomohlo.
6: To já už teďka přesně vím.
3: Slyším mírnou ironii? Bára Špotáková, kromě evropského, trhla i světový rekord v hodu oštěpem.
6: No tak to úplně, to je jasné.
5: To je úplně jasné.
3: Proběhla olympiáda v Pekingu.
5: Není to nějak 2006, já nevím, 4? Možná 5?
6: Možná 6?
5: Takže je to víc jak 6? 7? 8?
3: Správně, ano, 2008. Co ty holky neví? Tak a teď už opravdu jenom hravě. Dneska je světový den hesel. Tak já na něco budu myslet, řeknu vám pár hesel, nebo dejme tomu indicí a vy poznejte, co to je. Mytologie.
6: Pravidla českého pravopisu.
5: Co?
3: Pokračuju. Egypt, Kanada, mňau. Srst.
5: Kočka.
6: Tutanchamon.
3: Bože můj.
6: Kleopatra.
3: Lenka. Srst.
5: Kočka Sfink.
3: Sfink. Přesně tak. A já moc krát děkuju za účast a myslím, že jsme se trošku omládli. Jo, bylo to hravé. Jinak, Kristýnko, krásný prodloužený víkend.
5: Vám taky děkuju.
3: Můžeš mi tykat.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
7: Volný pátek bude podle předpovědi proměnlivý. Obloha by měla být polojasná až oblastná.

0: před námi prodloužený víkend, já budu rád, když to bude prodloužený víkend s Rádiem Čas, a prodloužený víkend, to je i hromada dobrého jídla. No a v pondělí potom budeme řešit, proč nedopneme kalhoty. Ale kdo by nějaké to kilo navíc neměl. Ale pozor, už od 13. května můžeme jít do sebe. Ano, můžete se na televizi Relax každou středu od 16.55 podívat na sérii videopodcastů s předním českým odborníkem na léčbu obezity, je to doktor Evžen Machytka. V rozhovorech se věnuje nejnovějším metodám léčby a radí, jak zdravě hubnout. Jinak pořadu také rozhovory s dalšími odborníky na léčbu nadváhy. Takže platí každou středu 16.55 televize Relax a reprízy potom v sobotu ve 14 hodin. Tady spoustu rad, jak vyzrát na kalorie. Tak jdeme zpátky za muzikou z Rádia Čas, to jsou hity, které milujete. A pokud už vám odstartoval prodloužený víkend, tak si ho užívejte na plné pecky.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: V Gross Arltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Gross Arltálu, v údolí salaší. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je Malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.

0: Jsem rád, že u vás hraje Rádio Čas, takže po 16. pozvu na nejsilnější pivo na světě. Dám tip na dobrý fotbal a pozvu také na večerní pořad Ženy v čase. Je s vámi Aleš Škloubal, rád předám slovo naší redakci. Teď za naši redakci Honza Gavelčík jdeme na čerstvé zprávy a bude 16 hodin.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
5: Aktuálně se zdržíme v Ostravě v ulici Cingrově, srazila se tady dvě osobní auta. Velké problémy jsou taky na dálnici D1, na trase z Přerova do Ostravy. U odbočky na hranice bourala hned 4 osobní auta. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v obci Trojanovice na Novojčínsku na hlavním tahu. Dvě auta bourala taky v Bílovci v ulici Dukelské. A ještě tady máme dopravní problém v Ostravě v ulici Horní. Tady osobní auto srazilo chodce, nehoda je bohužel se zraněním.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Víkend bude slunečný. Jihomoravský kraj dá peníze dobrovolným hasičům. Fotbalisty brněnské zbrojovky čeká v neděli utkání s Vlašimí. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na víkend se vrátí slunečné počasí. Ještě dnes a zítra může místy sprchnout. V sobotu a neděli to podle televize LTV Plus opět bude na výlety. V pondělí se pak ale znovu musíme připravit na přeháníky a na 3 zbrzlé se pak ochladí.
6: Morava aktuálně.
5: Nový Jičín uzavírá pěší lávku přes řeku Jičínku v městské části Žilina. Důvodem je její havarijní stav. Lidé budou muset chodit přes 300 metrů vzdálený most, po kterém jezdí i auta. Lávku město zbourá a příští rok chce postavit novou. Jihomoravský kraj podpoří dobrovolné hasiče. Schválili to radní. Jednotlivé stanice dostanou až 100 000 korun, prozradila mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
7: Kraj letos z vlastního dotačního programu podpoří v obcích na 187 sborů dobrovolných hasičů celkem 18 miliony korun. Tito lidé jsou pro kraj i pro jednotlivé obce naprosto klíčoví. Jsou to jejich sousedé, kteří přijdou pomoct jako první. A právě proto jim chceme dát do rukou vybavení, které při zásazích potřebují, ať už jde o ochranné oděvy, přilby, obuv, radiostanice nebo třeba kalová čerpadla.
6: Rádio Čas, sport.
5: Druholigové fotbalisty brněnské zbrojovky čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už tuto neděli přivítají tým FC Vlašim. Nedělní zápas proběhne od 17 hodin. Volný pátek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný, místy by nebe zítra mohlo být i zatažené. No a podle meteorologů hrozí taky občasné přeháníky, objevit se můžou taky jarní bouřky. Nejvyšší teploty se pak zítra mají pohybovat v rozmezí od 15 do 19 stupňů. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádio Čas s Alešem Škloubalem.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
9: Já taky ne.
8: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
9: Zahradního skřítka.
8: Ne, my jsme byli na Gilnara.
9: Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka.
6: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pomaličku začíná prodloužený víkend a také na to jedno orosené určitě bude čas a tady se zeptám, ochutnali byste nejsilnější pivo světa? Kolik má procent a kolik stojí, tak za pár minut to víte. Hotela Šeško byla vydařené odpoledne a možná někomu i vydařený prodloužený víkend. Ten už také některým z nás je odstartoval, ale ať už jste v práci a nebo třeba doma, tak pro všechny hity, které milujete z času.
1: Hity, které milujete.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

víkend, ano, možná bude pro vás s rádiem Čas, nemám nic proti, ale prodloužený víkend bude nás to také lákat na zahrádky. Možná padne i to jedno orosené nebo více. Počítá se,

0: že jo, tam, že si odpočinem a že si odpočineme po svém. Jsme národem pivařů. Ale pro tentokrát zapomeňme na 10 nebo 12, protože nejsilnější pivo na světě má obsah alkoholu skoro 68%. Vyrábí se ve Skotsku, jeho výrobce jako doporučenou dávku pro pivaře uvádí 3 decky. Vůbec se nedivím, že pivo se jmenuje Hadí jed. Kvůli vysokému obsahu alkoholu je pivo tohoto typu bez bublinek, takže tak trošku připomíná, že pijeme destilát, jo. Jinak chuť je sladká, jak se tady píše, také má oříškovou vůni a objevují se tady lehce ovocné tóny a opravdu intenzivní závěr. Kdybyste na tohleto pivečko dostali chuť, tak si připravte nějakých těch 1300. Já jsem jednou ochutnal nápoj, ve kterém bylo, snad tam bylo 6 druhů alkoholu. Bylo to s džusem a to pomaličku pijete a cítíte, jak vám tvrdnou nohy. No a ještě horší potom je vstávat ráno, kdy máte pocit, že vám prostě na hlavě někdo štípe dřevo. Takže pojďme raději za muzikou. Určitě to nepřehánět, v pondělí se jde do práce. No ale máme zase, jo, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. No jo, tak jo. Z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača 1 litr v Bilaklubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
6: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Také dnešní 18. hodina na rádiu Čas bude bavit. Bavit nás budou ženy v čase, tedy Lenka Líšková a Eva Rigler. A dneska tradičně rady našich babiček, ale i to bude o barvách, o typologii barev, současné módy barev a vůbec více o barvách, tedy třeba například, která uklidní nebo která nás rozzáří. Takže ženy v čase dnes od 18 hodin. Buďte u toho s námi. Já za chviličku pozvu na skvělý fotbal do Havířova a teď si dáme zpátky hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Volný pátek bude podle předpovědi proměnlivý. Obloha by měla být polojasná až oblačná. Místy bude ale zítřek i zatažený a může i sprchnout. Nejvyšší teploty se v pátek mají pohybovat v rozmezí od 15 do 19 stupňů Celsia.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pokud jste na fotbálek a fandové rychlého míče, tak tohle je určitě výzva. Fotbalový klub MFK Havířov zve všechny fanoušky na další domácí zápas čtvrté Moravskoslezské fotbalové ligy. Hraje se tuto neděli, tedy 10. května od 10.15 a domáci přivítají fotbalisty Pusté Polomy. No a já k tomu přidám, užijte si zápas neděli zpátky. Hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Radio Čas.

0: Rádio Čas všude kolem vás po 17. Pozvu na chviličku do našeho dobrého rána s Lenkou a Radimem, připomenu Víš, nevíš. No a spoustu novinek kolem nás v našich zprávách od Honzy Gavalčíka i o tom, že Česko trápí sucho. Takže od Aleše Šklubala hezké odpoledne s Rádiem Čas a bude 17 hodin.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimuňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
8: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
9: Ukáž. EU domy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
8: Pepo, tam musíme být a vezmeme i rodiče.
10: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. eudomy.cz.
11: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
12: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
11: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
12: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
11: Enerspot.cz.
13: Stále jsou problémy v Ostravě. V ulici Cingrově bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Ostravě taky na Horní ulici. Tady osobní auto srazilo chodce. Zdržíme se i v Trojanovicích na hlavním tahu, kde bourala dvě osobní auta. Nehoda hned 4 aut nás potrápí na dálnici D1 na cestě z Přerova do Ostravy u odbočky na hranice. A s komplikacemi musíme počítat taky v Brně. Na křižovatce ulic Jugoslavská a Merhautova i tady bourala dvě auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Česko trápí extrémní sucho. Porubská hlavní třída ožije s dílkem. Fotbalisté ostravského Baníku B v neděli přivítají Ústí nad Labem. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavalčík. Česko zažilo v dubnu jedno z nejsušších období v historii měření. Počasí se ale v prvním květnovém týdnu změnilo a do některých oblastí přineslo dlouho očekávané srážky. Do konce měsíce jich ale může po celém Česku opět ubývat.
1: Morava aktuálně.
13: Hlavní třída v Ostravě Porubě opět ožije s dílkem. Už od 12. do 26. května nabídne přehlídku nápadu lokálních tvůrců. Více nám k tomu prozradí mluvčí radnice Martin Otipka.
14: Jedním ze specifik celého projektu je, že autoři své produkty prezentují ve speciálních designově upravených kontejnerech. Další výhodou je, že obyvatelé i návštěvníci našeho obvodu se mohou seznámit s tvorbou menších podnikatelů a ti se mohou inspirovat od sebe navzájem. Důvodním znakem akce je i pestrost. Jde tak na sdílku najdou módní značky, výrobce kvalitních pochutin a řada dalších zajímavých lidí a organizací.
13: Zlínský kraj podpoří venkov. Na jeho rozvoj dá letos více než 42 milionů korun a podpoří 660 projektů. Peníze pomůžou menším i středně velkým obcím zlepšit infrastrukturu, veřejná prostranství nebo zázemí pro každodenní život.
1: Rádio Čas, sport.
13: Druholigové fotbalisty Ostravy Baníkovské Bčko čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už tuto neděli přivítají hosty z Ústí nad Labem. Nedělní utkání začne o 14:30 odpoledne. A zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný, místy by nebe mohlo být i zatažené, občas sprchne. No a nejvyšší teploty se na volný pátek mají pohybovat v rozmezí od 15 do 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
15: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
16: Já taky ne.
15: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
16: Zahradního skřítka.
15: Ne, myslím, Milana Gilnara.
16: Jo, tak. Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka.

0: čas.
1: Mám nad hlavou píseň tou lávou, křídla jako pták, nevěříš mi, je to tak.
0: Radio Čas. Hity, které

Letí to, prodloužený víkend pomaličko začíná, možná nám zítra trošku sprchne, ale když je volno, tak to jsou malé věci. Od Aleše Školbala vydařené odpoledne a co zítřek, nakoupíme nebo ne, já vám to povím za okamžik, teď ale muzika, ať už k tomu volnu nebo do práce, tady ať zvládneme ty poslední povinnosti, jak se říká, hurá na víkend a třeba s rádiem Čas. Rádi budeme s vámi.

0: vaším čtvrtečním parťákem je Rádio Čas, jsem rád, že u vás hrajeme. No, pomaličku se nám blíží prodloužený víkend a to vždycky padne otázka. A bude ve svátek otevřeno? Takže jak budou obchody fungovat, jak mají obchody otevřeno 8. května, tedy v den vítězství? Zatímco minulý týden jsme si ve většině obchodů bez problému nakoupili 8. května, tedy zítra, tento pátek, mají velká nákupní centra své brány zavřené, takže nakoupit samozřejmě dneska. A nebo jak se říká, benzinka to jistí, ale tady je to průvan v peněžence. Já to teď opět vidím na velké hity, tady hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Čas.

0: ostravský radní pro zdravotnictví Michal Mariánek.
1: Roboticky asistovaná chirurgie patří mezi nejmodernější metody minimálně invazivní operativy. Pacientům přináší zejména menší krevní ztráty, nižší pooperační bolestivost a rychlejší rekonvalescenci. Díky vysoké přesnosti nástrojů mohou chirurgové provádět šetrné zákroky i v anatomicky složitých oblastech.
0: Nový operační sál je multioborovým pracovištěm.
1: Využívat ho budou týmy z urologie, ORL, chirurgie a gynekologie a nemocnice tak zajistí jeho plné využití, které může být nasazeno až na několik operací za den.
0: Robotický sál vznikl rekonstrukcí bývalého oddělení ARO ve druhém patře pavilonu E4.
2: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
3: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pro nám to ale hraje z Rádia Čas hity, které milujete. Takhle se zeptám, mlsáte rádi a máte rádi italskou kuchyni? Tak potom vím, kam zajít o jedné bezva akci, která bude bavit o víkendu za chviličku. A bavilo i raní víš, nevíš, Lenka Radim, dneska se přidala i Kristýna a teď se přidáte třeba vy. Tohle byste věděli.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Dneska má 29 roků i tento muž.
4: Kdo by si v mém věku kupoval CDčka, že jo? Já si je třeba kupuju, ale neznám i nikoho jiného, kdo se je kupuje. A mě prostě baví ten pocit, že jdu do toho obchodu, tam si koupím.
3: Co jsi říkala, Kristýnko?
5: Adam Myšík, to
3: je. To jsi správně. Tento den byl slavnostně otevřen multifunkční stadion Eden. Víte, v kterém roce? Samozřejmě podle indicí, jo. Tento rok byla podepsána smlouva o instalaci protiraketového radaru v Brdech. Pardon, jo, říkám, jsem řekl v Brnech, málem už v Brdech.
5: Děkujeme za nápovědu, to nám pomohlo.
6: To já už teďka přesně vím.
3: Slyším mírnou ironii. Bára Špotáková, kromě evropského, trhla i světový rekord v hodu oštěpem.
6: No tak to úplně, to je jasné.
5: To je úplně jasné.
3: Proběhla olympiáda v Pekingu.
5: Není to nějak 2006, já nevím, 4? Možná 5?
6: Možná 6?
5: Takže je to víc jak 6? 7? 8?
3: Správně, ano, 2008. Co ty holky neví? Tak a teď už opravdu jenom hravě. Dneska je světový den hesel. Tak já na něco budu myslet, řeknu vám pár hesel, nebo dejme tomu indicí a vy poznejte, co to je. Mytologie.
6: Pravidla českého pravopisu.
5: Co?
3: Pokračuju. Egypt. Kanada. Mňau. Srst.
5: Kočka.
6: Tutanchamon.
3: Bože můj.
6: Kleopatra.
3: Lenka. Srst.
5: Kočka Sfink.
3: Sfinks, přesně tak. A já moc krát děkuji za účast a myslím, že jsme se trošku omládli. Jo, jo, bylo to hravé. Jinak, Kristýnko, krásný prodloužený víkend.
5: Vám taky děkuju.
3: Můžeš mi tykat.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
7: Volný pátek bude podle předpovědi proměnlivý. Obloha by měla být polojasná až oblačná. Místy bude ale zítřek i zatažený a může i sprchnout. Nejvyšší teploty se v pátek mají pohybovat v rozmezí od 15 do 19 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Tahle akce bude doslova a do písmene rozmazlovat chutě. Je to Itálie na Pivovarském dvoře v Rožnově pod Radoštěm. Rožnovský pivovar vás zve tuto sobotu na pravou Itálii. Dobroty z celé Itálie, muziku a zábavu po italsku. Tady se to dá pořádně rozjet a zapomenout na starosti a samozřejmě také vyčistit hlavu. Takže užívejte, bavte se a dobrou chuť. A z rádia čas k tomu hity, které milujete.

0: Totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
4: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
5: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
6: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
7: Rádio Čas.

0: No, letí to. Bude 18 hodin. Za chviličku Lenka Líšková a Eva Rigler pořadu Ženy v čase. To bude o módě, radách našich babiček. Prostě ženský život má mnoho podob. Takže tohle vás určitě bude bavit, nenechte si ujít. O Aleše Škubala pohodový čtvrtek a teď už jdeme na zprávy s Honzou Gabelčíkem a bude 18 hodin.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete.
5: Radio Čas. Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
8: Stále jsou velké problémy na dálnici D1 na cestě z Přerova do Ostravy. U odbočky na hranice bourala hned 4 osobní auta. Nehoda se řeší taky v Ostravě, v ulici Cingrově, tady bouraly 2 osobáky. 2 auta se srazila i v Trojanovicích na Novojčínsku na hlavním tahu. A pozor si musíme dávat i v Brně, na křižovatce ulici Jugoslávská, Merhautova. I tady bourala 2 osobní auta.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Elektřina v Česku patří k nejdražší v Evropě. V Kroměříži se bude lépe parkovat. Fotbalisty olomoucké Sigmy čeká utkání s pražskou Bohemkou. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Cena elektřiny v Česku patří k nejvyšším v Evropě. Podle statistik Eurostatu jsme ve druhé polovině loňského roku byli na 6. místě. Naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem a stejný trend by měl pokračovat taky letos.
9: Morava aktuálně.
8: Vlakové spojení mezi Bruntálem a Malou Morávkou se rušit nebude. Cestujícím má sloužit dalších 5 let. Moravskoslezský kraj uzavřel novou smlouvu se stávajícím dopravcem. Ten bude dopravu zajišťovat až do roku 2030. V Kroměříži bude parkování jednodušší a přehlednější, a to díky informačním panelům. Město nechá chytrým systémem monitorovat parkoviště ve městě. Podrobnosti dodává místostarosta Jan Hebnar.
10: Město Kroměříž tyto parkovací cedule nemělo. Do konce června se ta situace změní a budeme instalovat první parkovací cedule, které budou aktivně ukazovat počet volných parkovacích míst. V první fázi budeme měřit počet parkovacích míst na Velkém náměstí a na Rigrově náměstí. A pokud se to vyhodnotíme tak, že to skutečně přispívá k usnadnění parkování v Kroměříži, budeme dál tento systém rozšiřovat například na Bejvanovské.
9: Rádio Čas, sport.
8: Fotbalisty olomoucké Sigmy čeká další domácí zápas. Už tuto neděli v rámci šance ligy přivítají tým Bohemian z Praha. Nedělní utkání začne v 15 hodin. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný. Volný den by ale na některých místech Moravy a Slezska mohl být i zatažený, sem tam může i sprchnout. Objevit se můžou i jarní bouřky, no a nejvyšší teploty, ty se mají zítra pohybovat v rozmezí od 15 do 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje čtvrteční podvečer na Rádio Čas.
9: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
12: Já taky ne.
11: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
12: Zahradního skřítka.
11: Ne, myslím, byla na Gilnara.
12: Jo, tak. Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo, Radim a Lenka.
13: Rádio Čas. Ženy v čase. Styl.
14: Tahle barva tě rozzáří a tahle tě naopak utlumí. No tak tohle je přesně barevná typologie, kterou budeme dneska probírat v Ženách v čase na Rádio Čas. Od mikrofonu vás zdraví Eva
12: a Lenka.
14: Barevná typologie je dneska docela všude kolem nás, se dá říct. Jsou různé analýzy barev, sezónní typy, palety na míru a má nám pomoct chápat, co s námi ladí a co nás vizuálně podporuje. Leni, jak to máš ty? Zabýváš se touhle barevnou typologií?
12: Vůbec ne. Já vůbec nevím. Já jenom k sobě vždycky něco přiložím a říkám si, to jde a nebo to nejde. Takže mě tohle téma přijde extrémně zajímavé, protože v podstatě vůbec nevím, co jaká barva třeba vyjadřuje. Ale co jsem slyšela teď nedávno a nemám to nastudované, bylo to, že prý se oblékáme nejenom v stylově, ale i barevně podle toho, jak se cítíme, jak jsme to třeba měli i v dětství, jak to vlastně vyjadřuje tu naši osobnost, nejenom v tom pozitivním, ale i v tom negativním slova smyslu.
14: To je zajímavé, no. A dává to smysl, protože upřímně, když nám zrovna není hej, tak asi nemáme potřebu si dát něco růžového, červeného, zářivého, ale spíš sáhneme po té šedé nebo černé mikině a umocníme tu náladu.
12: A právě i barvy a styl oblékání může fungovat i jako terapie.
14: To rozhodně. A zároveň ta barevná typologie vlastně vychází z toho, že my, když zvolíme nějakou konkrétní barvu pro svůj typ pleti a možná i osobnosti, tak nás to opravdu buď rozzáří, anebo naopak utlumí. A třeba i na sociálních sítích je spousta různých videí, kde se přikládají jednotlivé barvy a tóny ke tváři a sleduje se, jak ta tvář na to reaguje. Jestli je to trend opodstatněný, anebo ne, tak to ví naše modní guru a stylistka Petra Kasalová. Peti, takže co ta typologie?
15: Já osobně s barevnou typologií nepracuji, ale rozhodně souhlasím s tím, že ne každá barva je úplně pro všechny. Každá barva má odstíny a je jenom na vás, abyste zjistili, který ten odstín je pro vás ten pravý. A to zjistíte jednoduše, protože si přiložíte ten daný kousek s onou barvou odstínem k obličeji, podíváte se do zrcadla a vlastně uvidíte, jestli vás ta barva tak nějak jako utlumila nebo naopak rozářila, jestli vás omladila nebo přidala roky navíc. Poznáte třeba, jestli jsou víc vidět kruhy pod očima nebo naopak je ta pleť taková svěžejší. Zkrátka, vy sami musíte poznat, jestli se v té barvě cítíte dobře, protože, jak já vždycky říkám, cítit se dobře, vypadat dobře a není úplně potřeba hned se řadit do nějaké typologie.
12: A já jsem si všimla, že ty se nejlíp cítíš v červené.
14: Já miluju červenou, Leni, já miluju červenou a je to prostě barva, která ke mně sedí, která se mnou rezonuje, která se mnou koresponduje a pokud nás nějaká barva rozzáří, tak je to moc fajn a my věříme, že vás třeba i každý týden rozzáří Ženy v čase na Rádiu Čas.
13: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Ženy v čase? Trendy.
1: Tak v poslední době je na vzestupu taky trend wellness, péče o sebe, well-being a podobně. Je to sice moc fajn, že se znovu vracíme k sobě, že se snažíme pečovat sami o sebe, ať se cítíme dobře a hezky ve svém těle. Nicméně já sama si myslím, že mnohdy je to v poslední době už opravdu více marketing, než že by to mělo ten reálný účinek a že by to fungovalo tak, jak mělo. Lení, co si o to myslíš ty?
2: No neříkej mi, že ti přijde přehnané, že Gwyneth Paltrow teďka zveřejnila článek, že si nechá vyčistit krev za v přepočtu 1 000 000 korun. No teď to je takové wellnessko prostě na sobotu.
1: Taková běžná záležitost, úplně v pořádku.
2: Mimochodem Gwyneth Paltrow je velmi kontroverzní postavou právě péče o sebe a wellnessu, protože ona má i svůj e-shop, kde prodává spoustu hezkých věcí. Myslím, že bychom tam našli i spoustu tvých oblíbených bylinek. Ovšem ty ceny, přátelé, tak to už úplně lidovky nejsou.
1: Tak Gwyneth Paltrow je celkově taková docela kontroverzní osoba v té oblasti sebepéče, seberozvoje a tak podobně. Máš třeba i nějaký bizárek třeba z jejího života?
2: No, ona měla i dokument, myslím, na jedné streamovací platformě, kde zkoušela všechny různé ezosměry, různé aktivace, třeba kundalíny energie, jógu a podobně. A já vůbec neříkám, že je to špatně, nebo že by ty techniky nefungovaly, ale prodávat třeba takový ten pánské přirození.
1: Prostě nějaký falický symbol.
2: Tak, ano, vlastně skleněný nebo z nějakého drahého kamene za takové částky, co dělala ona, tak to mi teda přišlo hodně a potom to dovršila tím, když prodávala svíčku z vůní toho svého spodního
1: přirození.
2: Dobře, já nikdy nevím, jak to mám slušně říct. Mimochodem ta svíčka se hned vyprodala, takže evidentně marketingový tak to byl dobrý. Ale spíš ji tady si bereme na paškál, ne jako jednotlivou osobu, ale jako přehnaný trend. Jako když to někde ulítne směrem, kde už to moc nedává smysl a kde se ztrácí jednoduchost, přirozenost a nastupuje právě přehnaný marketing a hodně jenom touha po penězích a po prodeji takovýchhle věcí.
1: Leni, ale ono to v tom kontextu toho průmyslu vlastně obrovský smysl dává. Protože v době nejistoty lidé nejčastěji investují právě do rituálů, self-care a wellness praktik. Protože je to ten chvilkový dopamin, je to to, co nám na chvilku dá ten pocit jistoty, sebekontroly nebo kontroly nad tou situací. A dělají to vlastně lidé standardně ani ne proto, že by byli zdravější, ale proto, že chtějí snížit ten vnitřní chaos. Takže zejména v době, která je turbulentní, která je nepřehledná, která je tak trošku divočejší, tak o to více lidé investují do těchhle self-care a well-being technik, protože jim to dává smysl.
2: A já si myslím, že je skvělé investovat do sebe, třeba si koupit nové běžecké boty a vyběhnout ven, nebo si jít lehnout na trávu, nebo něco takového příjemného, co pro sebe můžete udělat. No a právě jsem nám vymyslela nový marketingový koncept. Budeme v Ženách v čase prodávat svíčku z vůní našeho pravého palce. Já myslím, že to půjde na dračku.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

0: v čase, rady našich babiček.
1: Kdy kvete hermánek, tam se tělo i duše hojí. I tak by mohla znít rada našich babiček, takové spíše poetické babičky, ale babičky, která měla znalost a která rozuměla tomu, co našemu tělu přináší byliny a rituály. Leni, co ty a hermánek, vaříš si ho?
2: Já úplně ne samotný, já miluju všechny bylinky světa a miluju bylinkové čaje. Ne, že bych úplně se o to zajímala, možná bych měla začít, kdy kterou bylinku, ale v nějaké směsi hermánek mám moc ráda.
1: Já sama hermánek miluju, mám ho fakt moc ráda, mám ráda tu vůni, tu chuť a zároveň já to teda i moc ráda kombinuju s medem a je to pro mě takové konejšivé, uklidňující tonikum. Ale proč to hlásali naše babičky? Protože věděli, že to opravdu konejší a uklidňuje, že funguje ta věta uvař si hermánek, to tě dá dohromady. A ano, vlastně svým způsobem po všech stránkách. Protože hermánku se vlastně vždycky připisovaly účinky na podporu trávení, na sklidnění nervového systému, doporučoval se a stále doporučuje pro snažší usínání. Ale pozor, co my ženy asi velmi oceníme, tak to je to, že hermánek dokáže pomáhat i při menstruačních křečích a bolestech a celkově působí na to sklidnění těla i mysli.
2: A víš, jak jsme ještě používali hermánek my u nás doma? Maminka mi ho dávala do hrnce s horkou vodou, když jsem měla ucpané dutiny, tak jsem měla přes hlavu ručník a inhaloval se právě hermánek, protože dalším jeho bonusem a přidanou hodnotou je, že je protizánětlivý, takže i takhle se dá.
1: A hermánek se také využívá v péči o kůži a pokožku, protože má hojící a regenerační účinky, takže pokud máme nějaké trable s kůží, tak ten hermánek je vlastně žádoucí. Ale co se týče těch našich babiček, tak oni to měli takové nějaké dostupnější. Nebo těžko říct, jestli dostupnější, protože my si můžeme zajít do lékárny koupit hermánkový čaj nebo někam do speciálního obchodu, ale musíme se na to vydělat a zaplatíme za to ty peníze. Ale hermánek historicky byl jednou z nejběžnějších léčivých rostlin v Evropě. A vlastně rostl u cesty, rostl na loukách a byl dostupný všem. A myslím si, že i to krédo toho, nebo toho poselství je to, že ta péče o sebe nebyla luxus, ale že byla součástí života. Nehledě na to, jestli lidé žili v nějaké malé světnici, anebo žili na zámku, zkrátka ten hermánek byl dostupný všem. Všichni si mohli užívat ty jeho benefity. A i v tom vnímám to poselství. Ta péče sama o sebe a o své zdraví je tady pro všechny. Jenom ji stačí hledat, věnovat tomu svou pozornost a potom si to užívat.
2: Stejně tak, jako Ženy v čase jsou tady pro všechny na Rádiu Čas.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Magie života.
1: Posloucháte Ženy v čase a já teda musím říct, že s bíkem jsem měla vždycky spojený spíš duben. Dubnový čas, dubnový měsíc, protože to mám narozeniny, takže to mi tam tak korespondovalo. Ale podle astrologie ten bík je spojen spíš s květnem, že Evy?
2: Vlastně máš částečně pravdu, protože je to období od 20. dubna do 20. května a to se velmi často nazývá takzvaná bíčí sezóna, nebo je to období...
1: Já se úplně těším, co řekneš, protože když to nazveš jako bíčí sezóna, tak já si představuju, že přijede zástup food trucku, tam bude spousta dobrého jídla a v podstatě měsíc nebudeme dělat nic jiného, než jíst od rána do večera.
2: To zní moc hezky.
1: Ale to není,
2: ale
1: že?
2: Ale v realitě to bude vypadat asi trošku jinak. Je to zkrátka to období, kdy vládne energie bíka. A není to možná jenom taková astrologická nálepka, ale docela hezky to odpovídá i tomu, co se reálně děje v přírodě i v našem těle. Ta symbolika bíka v obecné rovině je taková, že vlastně bík je zemské znamení, je pevné, je stabilní, je velmi smyslové, je požitkářské, je to takový gurmán života. A po tom dynamickém začátku jara, a to je ta energie berana, která byla výbušná a chtěla jít kupředu, tak naopak tohle je ta fáze ukotvení, případně drobného růstu a zhmotnění. To znamená, že to, co se zasilo, už se začíná vlastně pořádně zakořeňovat a už to bude přinášet ty plody. Ale co to vlastně přináší nám lidem v té úplně obecné rovině, bez ohledu na to, jaký máme horoskop a v jakém znamení jsme narození? Je to opravdu energie zpomalení a ukotvení, že nás to vede k tomu, abychom těm úkonům, těm aktivitám, těm věcem dali pravidelný rytmus a řád, abychom je byli schopni vybudovat nebo trvale udržet. Ale tím, jak jsem říkala, že vlastně bík je takový gurmán života, tak je to hodně tělové a smyslové období. Je to období, kdy víc vnímáme chuť, kdy víc vnímáme doteky, krásu. Je to období, kdy se nabízí vrátit se do těla, začít ho vnímat, vnímat ty signály a případně více vnímat tu rozkoš a radost, kterou nám to tělo přináší v různých ohledech našeho fyzického fungování. A je to období, kdybychom měli se více zaměřit na to, co jíme, měli bychom více času trávit v přírodě, věnovat se pohybu, doteku i třeba doteku sebe samých, protože přesně v té turbulentní době, kdy nestíháme, honíme každou minutu a jsme neustále v poklusu, tak i to jenom pevné obětí sebe sama nám krásně dokáže zregulovat ten nervový systém.
1: Já jsem úplně nadšená, jak o tom mluvíš, protože já jsem bík a celou dobu přemýšlím o tom, co ty jsi za znamení, Evy.
2: Já jsem beran.
1: Jo, takhle, takže my jsme hned po sobě.
2: My jsme hned po sobě. Já tomu dám ten impuls a ty si to s tím požitkem prožiješ.
1: Já bych spíš řekla, že Evička dá ten impuls a já si tam tak stojím a dělám tu stabilitu, jo, protože s bíkem hnout, no to bychom si mohli povídat a povídat. A povídat si taky budeme v Ženách v čase.
0: Ženy v čase na rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je Malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
1: Ženy v čase. Mindset.
2: Scrollování, swipeování, vytáčení, volání, já už nevím ještě co všechno, možná vyhledávání, to jsou všechno přívlastky, které mě napadnou, když se řekne digitální detox, tedy to, čeho se můžeme na nějaký čas zbavit.
3: No, ale myslím si, že to nebude jednoduché.
2: No nebude.
3: Protože v dnešní době jsme na tom mobilu opravdu non-stop. A přesně, máme tam všechno. Já tam třeba v mobilním telefonu mám i platební karty. Takže já, když jdu zaplatit do obchodu, tak prostě platím mobilem. A myslím si, že tam opravdu máme teď skoro celou svou identitu. A o to těžší je potom říct si vědomě, tak teď ten mobil nebudu používat. A mimo jiné, třeba teď jsem si povídala se svým mužem o tom, že by měl začít, nebo on přišel s tím, že by chtěl začít chodit na procházky a nechat doma mobilní telefon. A že se staví do kavárny, koupí si nějaké pečivo a prostě se projde bez mobilního telefonu. A já jsem mu taky říkala, a čím zaplatíš? Takže ano, samozřejmě našli bychom tu cestu, ale taky říkal, aha, no tak já to ještě promyslím.
2: Já jsem úplně nadšená, jo, protože já jsem totální dinosaurus a mně se můj přítel, který má taky všechno v tom mobilu, tak se mi směje, protože já mám ráda hotovost a platím ještě tou plastovou kartičkou.
3: Aha.
2: To ještě existuje, Evi, opravdu to existuje. Ještě někteří lidé to mají, používají. A musím říct, že my se bavíme o digitálním detoxu, tedy tomu třeba omezovat ten čas na mobilu. Ale to, co ty jsi zmínila, to je vlastně další level, jít někam bez toho mobilního telefonu, protože my tak nějak podvědomně už jsme spojení s tou kontrolou, s tím, že máme na tom třeba už i hodiny, nikdo nenosí ani hodinky, máme tam platební údaje, máme tam telefonní kontakty, vlastně tohle všechno. A třeba dát si jeden den, že necháte ten mobil doma, tak může být i první pocit takového trochu nebezpečí, že co budu dělat, když něco, že jo. A přitom je to až legrační, protože já nevím, jestli si na klepači na sídláku, když jsme prostě vyrůstali, něco takového měla, že jo. Já jsem měla klíč na krku a ve tři jsem měla být doma třeba, že?
3: Přesně. A když náhodou jsme to přešvihli, tak na nás maminka z okna zavolala domů, už domů.
2: Přesně, přesně. Takže je to taková zvláštní doba. Co ty, zkoušela jsi někdy nebo dávala jsi digitální detox?
3: Leni, já si dávám v uvozovkách takový pravidelný digitální detox hodně na dovolených.
2: Mm-hmm.
3: Nebudu říkat, že je úplný, protože v tom mobilu mám i ten foťák třeba. Ale je to období, kdy téměř vůbec nechodím na sociální sítě, anebo dokonce vůbec. A děje se mi to velmi často v létě, kdy jedu do Beskyd a strávím tam 10 dní a už od prvního dne cítím, jak ten mobil je tam vlastně něco navíc. Je něčím, co tam ani nepotřebuju, ani nechci. A do toho moje zkušenost je taková, nemám žádné abstinenční příznaky. Naopak s každým dnem se cítím, jak mi je lépe a lépe. A ten největší kontrast potom nastane ve chvíli, kdy se vrátím do té reality a měla bych zase ten mobil používat stejným způsobem a stejně často a já cítím, jak se mi nechce. Jak mě to prostě brzdí, jak se mi nechce zpátky tady do té digitální krabičky, ale mnohem víc chci reálně žít, prožívat a věnovat se těm úkonům a aktivitám v realitě běžného života. A prožívat je naplno, bez mobilů, bez toho, aniž bych musela všechno dokumentovat, zachovávat, případně sdílet, že je mi bez toho mobilu moc dobře. Ty máš zkušenost s digitálním detoxem?
2: Vlastně v podstatě úplně stejně jako ty. Ne, že bych si ho naordinovala, ale že prostě na té dovolené nebo tam, kde jsem, tak na to není čas, chuť a nálada, že přesně je tam ta touha.
3: Je tam důležitá.
2: Ano, je tam ta touha po tom prožívání a musím říct, že sleduju i nejenom ten pozitivní vývoj, když jsem bez toho mobilu, že je mi lépe a lépe, ale i ten negativní. Že čím víc třeba dám přednost tomu relaxu tím scrollováním, že prostě jsem na těch sociálních sítích víc, tak já to cítím i na té své psychice, že mi začne být smutno, mám pocit, že teda za nic nestojím, protože nemám ty fotky pod tím vodopádem a nemám to drahé auto a prostě to moje tělo nevypadá tak, jak na tom Instagramu a podobně. A i když když logicky vím, že to není pravda, že to není reálný život, tak stejně s tou psychikou to neustále mává.
3: Leni, podepisuju, mám to hodně podobně, prožívám to velmi podobně. No a takže naše doporučení. Odložte mobily, zapněte rádio, užívejte si ženy v čase, tady a teď, v přítomnosti. No a my se na vás budeme těšit i další týden. Ženy v čase.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
2: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
3: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
2: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
4: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
7: Já taky ne.
6: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
7: Zahradního skřítka.
6: Ne, myslím, byla na Gilnara.
7: Jo, tak. Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka. Rá.

čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas.

0: CZ. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno.

0: pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu se asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.